víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, které jsme měli rozdávat.

0: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
3: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Provoz několika populárních systémů s umělou inteligencí postihly ve čtvrtek celosvětové výpadky. Problémy hlásili uživatelé ChatGPT, ale také dalších známých chatbotů. Jen u ChatGPT evidovaly služby sledující výpadky desítky tisíc hlášení. Provozovatel provedl nápravná opatření, příčinu problému ale zatím nezveřejnil. V Tibetu zůstává po ničivé povodni pohřešováno více než 500 lidí. Katastrofu před více než týdnem způsobilo odtržení části ledovce, které vyvolalo mohutnou záplavovou vlnu. Čínské úřady zatím potvrdily 21 mrtvých, podle kritiků ale skutečný počet obětí může být výrazně vyšší. Rodiny pohřešovaných si stěžují na nedostatek informací a někteří lidé se proto vydávají do Tibetu pátrat sami. Volkswagen schválil největší transformační plán ve své historii. Do roku 2030 chce zvýšit efektivitu a lépe konkurovat především na světových trzích. Součástí změn je zrušení dalších zhruba 50 tisíc pracovních míst po celém světě. Firma zároveň řeší budoucnost 4 německých továren, pro které hledá další využití. A teď už pojďme k nám do regionu.
4: Prahou zítra odpoledne poběží elitní i amatérští běžci z celého světa. Další ročník akce Birel Grand Prix Praha omezí dopravu i parkování v centru. Obousměrně bude přerušen provoz tramvají v oblasti Revoluční, Štefánikova a Čechova mostu a také na nábřeží Edvarda Beneše. Detaily najdete také na našem webu. Většinou oblačné ráno a velmi teplo kolem 18 stupňů a i dnešek bude nejteplejším dnem z celého týdne. Většinou polojasno a také větrno 27 až 29 stupňů a přechodně čerstvý západní vítr. Z metropole Lucie Daňková.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia CZ.

0: Začíná snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně
1: šampionů. A my vám přejeme parádní páteční ráno, 6:02.
2: Musíš se rozkokrhat ještě.
3: Jsi byl na nějakým rockovým koncertu včera, ne?
1: Tak, krásné ráno, 6:02. Ahoj Jasmin.
2: Ahoj Michale.
1: Čau Dave.
3: Dobré ráno.
1: Ahoj. Davide, já bych to odstartoval vtipem, co jsi nám tady říkal asi před 15 minutama. Co ty na to?
3: Dobře, můžeme. Takže baví se také dva kluci v hospodě u piva, ten jeden říká tomu druhému, hele, mám teďka takový netradiční vztah, jo, nekecej, povídej. No já teďka chodím s dvojčatama, ty bláho, jak je od sebe rozpoznáš. No tak Aneta, ta má takový mikádo, středně dlouhý, hodně se maluje, má krásný bílý zuby. No a Roman, ten má 5 eur.
2: Já to miluju, miluju.
1: Pane bože.
2: Tak při pátku si myslím, že tohle sedlo hezky.
1: Tak já si myslím, že při pátku už jako nic netrumfnem, jo? Že to bylo to nejvíc. Tak posloucháte Hit Radio snídaní šampionů, Imagine Dragons, tím začínáme. Hezké ráno.

0: Tohle jsou hity, páteční Hit Radio, 6 minut po 6. Dobré ránko. Tak co chystáte na víkend, co? Už máte plány? Už víte? Co vy dva?
1: Já jsem se teďka koukla do kalendáře a normálně jsem překvapená, protože většinou tam vždycky něco je a teďka tam v sobotu ani v neděli nic není, takže asi nějaký jako...
0: Nekecej, jako volno.
1: Volníčko, chill.
0: David, svatba další nebo...
2: Ne, my jdeme s manželkou nahory. Zní to šíleně, ty.
0: Fakt?
2: Zvykám si na to.
0: A no. Jak si zvyká vůbec na nový příjmení?
2: No tak ona ho zatím kvůli svatební cestě nemá.
0: Jasně.
2: Protože by si musela měnit letenky, takže ona má zatím furt to stejný a změní si až dodatečně.
0: Jasně. A ty jsi David Jošt, že jo, samozřejmě, ale
2: no, já nejsem Joštová, no.
0: To je no, aby bylo nějaký GDPR, že jo, tak jako má tam ová teda tvoje žena.
2: Ano,
0: nebo
2: ano.
0: To je, nebo to je jenom Jošt.
2: Ne, ová.
0: Je to ová. Dobře, no a já budu na svatbě. Klasika. Spíš mám pověste, co máte v plánu na tenhle víkend vy, takhle, hnedka po tom prvním zářijovém týdnu.
1: Jestli náhodou nemusíte někdo pracovat, nebo jestli má být hezky, že jo, jsme říkali včera. Tak možná
2: tak jestli budete
1: grýlo.
2: Třeba poslouchat Hit Radio.
1: No, nebo.
0: Třeba.
1: Čeká nás minuta šampionů, za minutu musíme přečíst co nejvíc vašich zpráv, tak nás pojďte zazásobit, chceme tři věci.
0: Napište nám, jak se jmenujete, napište nám, odkud jste a napište nám, co teda máte v plánu na nadcházející víkend. To celé pošlete na 777-937-777 a třeba se uslyšíte ve vysílání. Teď Black Eyed Peas na Hit Radio, hezké ráno.

0: Páteční hitrádio. Za 7:45 my vám přejeme krásné ráno. S vámi Michal, David, taky Jasmin. A teď to bude taky celé o vás. Ptali jsme se, co chystáte na víkend. Začíná minuta šampionů právě teď.
1: Kufrerka Praha jede v sobotu s Fenkou nahánět bažanty.
0: Milan Opočno vyráží na 14 dní do Polska.
1: Martin Ústí bohužel pracovní víkend.
0: David Jacler v sobotu má dcera závody na hasičích.
1: Káča Osoblažskou konečně volný víkend a tak výlet do Adršpachu.
0: Ivča Praha o víkendu oslava dceřiných narozenin.
1: Jarka Třeboň vynobraní a poslední jízdy na kole.
0: Andrea, manžel narozeniny do toho výročí, takže vyrazí na víkend na Pálavu.
1: Míša Třebíč o víkendu bude se svými syny na Branovské přehradě.
0: Patrik Hradec Králové, gladiátor Terezín.
1: Petr Skoky, Dolní Újezd, víkend v dílně opravovat auta.
0: Renata Varnsdorf má plán jít do práce dnes i o víkendu.
1: Jakub Kousek od Kutné Hory jede na víkend na motorkářský sraz Javáč.
0: Stáňa a Hrejkovice, zítra jí čeká rodinná oslava.
1: Hanka Liberec, houby a zase houby.
0: A houby, a když nebudou houby, tak z toho bude houby.
2: Neskutečně rozmanitý, ty jo.
0: Ano, to jsem chtěl říct, že opravdu ty plány na víkend máte teda jako různý, někdo v práci, někdo prostě tady bude na Javáči, někdo na houbách a my vám budeme teď hrát. Lost Frequencies, The Feeling na Hit Radio, hezké ráno.

0: Krásné páteční ráno, tohle jsou Lost Frequencies, nebo tohle je Lost Frequencies na Hit Radio.
1: Máme tady vzkaz z New Yorku, který zní: zkuste chvíli nepoužívat ChatGPT, ale tu umělou inteligenci, kterou máte mezi ušima, hlavu.
0: Tak protože... to jsme dovysílali.
2: Ale zrovna dneska shodou okolností mě vedle nešlo něco připravit s AI a úplně jsem si říkal, já jsem úplně bezrukej.
1: No, tak poslouchej, možná by se to mělo zavést i tady, že tímhle směrem se teďka vydal New York, kdy na školách tam na jeden školní rok zakázali mladším dětem generativní AI, jo, protože opravdu už v dnešní době lidi neumí přemýšlet sami. Já dokonce znám teda lidi, který třeba, když jim napíše někdo, kdo se jim líbí, nějaký jejich idol, tak oni udělají screenshot a dají to do ChatGPT a ptají se, co mám odepsat a jak to tenhle jako myslí a jak to tahle myslí a opravdu už to vypíná.
2: Hlavně tomu nevědí, že na druhé straně je taky AI, takže si vlastně povídají dva roboti mezi sebou.
0: Jasně, takže dva roboti mezi sebou, no. No tak já bych to zakázal.
1: Jako úplně?
0: Já bych ten internet jenom aj zakázal. Vypnul,
1: celý internety.
2: Michal na to nemá co říct, protože nepoužil umělou inteligenci a nemá žádný for.
0: Za chvíli kaskáda, taky Alex Mor, no a samozřejmě taky aktuální dopravač. Víte, jak to frčí, hezké ráno.
3: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu.
4: Už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
5: Vážně? A co umí?
4: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
5: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland-extra.cz. Kaufland.

0: nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně, z hlavního města nás informujete o požáru, v Motole je uzavřená ulice Rentgenova v obou směrech, místem neprojedete, protože tam hoří. No a v Holoubkovské a Stadické ulici probíhají práce na plynovém potrubí, rozhodně jeďte jindy.
1: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio City.

0: Stále nejhranější song na svatbách, Alex Warren, Ordinary, tady na Hitrádiu v 6.29, hezké ráno. Co pro nás má David?
1: Ranní update.
2: V pražských Letňanech dnes začíná dvoudenní veletrh sběratel. K vidění budou známky, mince, bankovky, pohlednice, staré akcie nebo autogramy. Návštěvníci si navíc mohou nechat přímo na místě ocenit vlastní sbírky. Letošní sarkastické Nobelovy ceny opět ocenili ty nejkurióznější vědecké výzkumy. Vědci zkoumali například evoluci líbání nebo možnost hodnotit kvalitu půdy pomocí spodního prádla. Mezi oceněnými je i studie, která zjišťovala, zda se bohatí lidé opravdu chovají hůř než ostatní. Stále více lidí dává před kariérním postupem přednost spokojenějšímu životu. Trend dostal název kariérní minimalismus a upřednostňuje stabilitu, duševní pohodu a volný čas před pracovními ambicemi. Změna zaměstnání ale může znamenat i nižší příjem a finanční stres.
3: Podle mě bylo jasný, že k tomu někdy dojde, tím v jakém tempu všichni tak nějak v dnešní době jsme, a mně se to líbí.
0: Si představuju, jak přijde ten nadřízený za tím Karlem a řekne: hele Karle, já bych chtěl povýšit. A Karel: hele, to je v pohodě, já tady toho stejně moc neudělám. Takhle to nechme. Pojďme na muziku, Supergrass, All Right, páteční ráno tráví.

0: 6.37, tohle je páteční Hit Radio. Krásné ráno a kdo ví, co bude za 100 let. Rok 2126, to je tak nějak teda jasný. Ale vás by to nezajímalo, co bude za 100 let? Mě teda moc.
1: Jo. Taky.
0: Mě teda moc. Já teda občas přemýšlím, co bude třeba tady ve studiu, odkud vysíláme, nebo kdo bude bydlet v domě, kde bydlíme, nebo co bude třeba v práci, tam, kde pracujeme za 100 let, jo? Jestli tam třeba někdo neudělá, nevím, buď tam bude pracovat, nebo tam někdo udělá svatební místo. Jo? Těch variant je spoustu. Co si myslíte, že bude za 100 let?
2: Ty bláho.
1: Tak my už tady určitě nebudeme, to je jasný.
2: Ale jako je příhodný, že o tom mluvíš, protože jsem narazila nedávno na nějaký jako příspěvek na Instagramu, kde se tohle to řešilo. A já to někde mám dokonce založený, ale někde tam lidi psali, jakože jaký asi bude týden v Lidlu zrovna. Jestli bude Jágr ještě teda jako aktivní, nebo
1: kolik
2: co bude.
1: Kolik budou stát pohonné hmoty třeba, že jo?
0: No jasně.
1: Když dneska stojí nafta 45.
0: A myslíš, počkej, takhle za 100 let bude ještě vůbec nějaká ropa, nebo?
1: To je pravda, no.
2: Mě by zajímalo, jak na tom bude Michal Knejp třeba, jak to s ním jako dopadne.
0: Se mnou? No. Hele, já, šéfe, vydržíte ještě tak 20 let.
1: Dobré.
0: 20 let. Ale za 100 let se možná budeme ptát, kde dneska hraje Helena Vondráčková. Stálice. Já bych to možná nechal dohrát.
2: Hele, ale já jsem jí zrovna teďka poslouchala. Já mám playlist fakt nabitej vším možným. A jdu po ulici předevčírem. Poslouchám To tehdy padal déšť. Jasně. Od starý Vondráčkový. A najednou vidím mladou Vondráčkovou přímo naproti mě. Tak si říkám, tak co je tohle za náhodu?
1: Já si to ukázat.
0: No tak vy, kdo nás posloucháte a neřídíte, tak můžete udělat ten, tady ten tanec, tomu říká tomu tanečku.
2: Nevím, ale prostě...
1: Nevím, ale už to nedělej, prosím.
0: Tak jo, tak pojďme se dát zbyteček.

lístky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia CZ.

Ričnikovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Ričnikovošrot. www.vašesběrna.cz

0: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
1: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Super jackpotu Sportky je více než 250 milionů korun. Sportka od Olvinu.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte maximálně opatrní v Praze Kobylisích, v Hovorčovické ulici mezi křižovatkami s Velenskou a Klíčanskou probíhají práce na silnici, místo je neprůjezdné. No a pozor na provoz, který houstne největší zdržení je hned po ránu v Brusnickém tunelu.
1: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Pořád jste tady. Tak to dělají šampioni. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. Na Hit Radio. We were good.

0: Damiano David. Na Hit Rádiu 6.51. Přejeme vám krásné páteční ráno, šampioni.
1: Jsou zpěváci, který nesnesou kritiku, pak je tady třeba James Blunt, který si ji na internetu aktivně vyhledává, aby se měl komu vysmát, nevím, jestli jste to věděli, ale opravdu, ano, jsou hvězdy, co si hodně hlídají svoji image na sociálních sítích a všude možně jinde, ale on opravdu hledá ty svý hejtry a pak jim odpovídá tím stylem, že nakonec ho vlastně začnou mít ještě rádi za to, jak geniálně jim dokázal odpovědět.
0: Já si myslel, že řekne, že hledá ty hejtry, ale že pak přijde a smaže ty komentáře.
1: Jo,
0: to třeba dělají, já nevím, politici, že jo, v České republice.
1: Tak prosím vás, ale tenhle člověk se vrací do Česka. 5. března vystoupí v pražském O2 Univerzu.
0: Já bych šel taky.
1: Já bych šel taky,
0: určitě, pokud jste nevěděli, kdo je James Blunt, tak tohle vám to krásně připomene. Taky od něj známe tohle.
2: Většinou je to velká trizna, no, jako...
0: Je to takový smutný, jako kdyby třeba venku pršelo, padaly trakaře, teďka bys seděl u toho okna, tak, anebo třeba v autobuse, že bys jel, koukal z okna ven a byl smutný. Že?
1: A teď ten smutek je nejlepší emoce na psaní songu, já to miluju a tenhle song teda miluju echt.
0: Ale tady je něco ještě o mně.
2: Se znáte.
0: No jasně, tak to napsal pro mě, že?
1: Tak, you're beautiful. Tak to, pojďme si pustit toho Weissmana.
0: Já bych chtěl You're beautiful.
1: Ne.
0: Co počít?
2: Já bych chtěl taky Weissmana.
0: Aha, no tak no? To je dobře, no. Tak já bych potřeboval pomoct, tak do nás posloucháte. 800-937-937, schválně co vyberete, jo? Pojďte si zavolat, máte jedinečnou šanci mi pomoct a vybrat tady jo. Tu krásnou písničku You're beautiful.
1: Tak já si myslím, že jsme tě v první řadě přehlasovali, ale dobře, pojďme to zkusit.
2: Ale když teďka posluchač řekne You're beautiful, tak to bude 2-2, takže pak volá další, jo?
0: Já tady mám stovky tisíc posluchačů, proti vám dvěma, jo? 800-937-937.
1: Ty blázne.
0: A počkej, tak oni to asi nechtějí, no, taky.
2: Ještě můžete taky říct, že nechcete vůbec Jamesa Blunta, i to je názor.
1: I to je názor, přesně.
0: Tak schválně, jo. Dobré ráno, snídaní šampionů, kdo tam?
3: Ahoj, tady Patrik.
0: Ahoj, Patriku, tak jakou dáme písničku? Dáme You're Beautiful, nebo co dáme?
3: Můžu si vybrat něco jiného.
2: Jako od něj, nebo obecně?
0: Jako od něj.
3: Jako obecně?
0: Ne, jo, od něj, jedině od něj.
1: Weissman nebo You're Beautiful?
3: Tak já asi si nechám doporučit od Jasmin.
0: Takže dáme Weissmana, jo?
1: Perfektní jo. Práce, Páťo.
2: Hele, ale jenom jak jsi říkal vždycky v Milionáři mimo soutěž, co jsi chtěl dát?
3: Já se synem ujíždím na rybičkách.
0: Rybičky,
1: ty
0: no.
1: Taky miluju teda.
0: Ale tak ryby.
3: Já mám rád rybičky, no.
0: Ryby, taky mám rád ryby, no, šproty hlavně polej a tak. Hele, tak my ti děkujeme za hovor. Weissman tam letí.
3: Jo,
0: já jsem teda trochu...
3: Moc jsem tě nepotěšil, no, ale já tě
1: to nepotěším.
0: Ale mě jsi potěšil, že jsi zavolal aspoň.
3: tak jedu do práce, tak co bych jiný udělal, no.
1: Tak a ti to uteče.
0: Krásný pátek a díky za telefon.
3: Ahoj.
0: James Blunt, Weissman na Hit Rádiu pro vás teď a 5. března vystoupí v pražském O2 Univerzu. Hezké ráno.

největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.

0: I'm Ariana Grande.
1: It's Hozier.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu. On air.
0: Online.
2: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
3: 7 hodina, krátké zprávy a David Jošt. Pohonné hmoty v Česku dál zdražují. Litr benzínu stojí v průměru 42 korun a 34 haléřů, nafta potom téměř 46 korun. Analytici navíc očekávají, že ceny porostou i v dalších dnech, výrazněji hlavně u nafty. Ta by mohla zdražit o více než korunu a přiblížit se hranici 47 korun za litr. Evropská unie má před zimou nezvykle nízké zásoby zemního plynu. K dosažení alespoň 75% naplněnosti zásobníků jí chybí přes 100 terawatt hodin plynu. Evropa tak bude muset více soupeřit o dodávky zkapalněného plynu, což může tlačit vzhůru jeho cenu. Podle unijních úřadů ale zatím bezprostřední ohrožení dodávek plynu nehrozí. V Londýně se poprvé rozmnožil invazivní tropický druh komára. Ten může na člověka přenášet například virus Zika nebo horečku dengue. Podle odborníků jeho šíření nahrává stále teplejší podnebí na severu Evropy. Podobné tropické druhy komárů se proto mohou v Evropě objevovat stále častěji. A teď už pojďme k nám do regionu.
4: Praha finančně podpoří výstavbu a rekonstrukci kaplí ve vazebních věznicích na Pankráci i v Ruzyni. Vyčlenila na to dar v celkové výši 660 tisíc korun. Současný stav kaple ve věznici Ruzyně už neodpovídá potřebám a na Pankráci dokonce takový odpovídající prostor zcela chybí. Smyslem tohoto kroku je podle Prahy podporovat pozitivní změnu vězněných osob a jejich úspěšnou integraci na svobodě. Ráno teplé maxima se budou dnes pohybovat také docela vysoko, 27 až 29 stupňů a většinou polojasno. Z Prahy Lucia Daňková.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Vstal si. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
5: Krásné ránko.
6: Krásný pátek, ježíš.
7: Snídaní šampionů.
5: To znělo jako... Ježiš, on je zase
6: ne,
5: pátek.
6: Ne, pojďme konečně si užít pátek,
5: on
6: je
5: bude
6: tady.
5: Víkend, já bych chtěl být v práci přes víkend. Je tady s námi i David, čau Dave.
3: Ahoj, dobré ráno.
5: Hlavně tady jste s námi vy všichni, kdo jste u rádia, za to díky. Si a Cheap Thrill, s tím začíná další hodina. Hezké ráno.
2: Hit

0: Je přesně 7 hodin, 10 minut. To bude následující měsíc docela dost zásadní čas. 7 hodin, 10 minut. To si moc dobře pamatujte. Jsme Hit Radio, hezké ráno.
1: Dopak to zvoní s Hit Radiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: Protože už brzy za vámi Hit Radio vyrazí a celkem rozdáme 100 000 korun, stačí, když se zaregistrujete na webu hitradio.cz a budete nás poslouchat každé pracovní ráno právě v 7 hodin a 10 minut a budete čekat na náš soutěžní zvonek.
2: Ten zní přesně takhle, v 7 hodin 10 minut ho každý všední ráno uslyšíte. A když ho uslyšíte, tak se radši mrkněte za dveře, kdo jste se registroval na webu Hit Radia, jestli tam nejsme a jestli si tím pádem nevyděláte nějaký peňážky.
0: No a když tam budeme, tak peníze jsou vaše. Když tam nebudete, tak přidáme další peníze pro toho, kdo nám otevře. Tak startujeme v pondělí registrace na webu hitradio.cz. Další muzika nachystaná, tohle jsou Disturbed, The Sound of Silence. Hezké ráno.

0: je páteční Hit Radio, 8:15. Shakura, Benever, Brever.
1: Hezké ráno.
2: Znáte ten moment, kdy jedete autem, myslíte si, že jsou nějaký jako pravidla, a ono jiný auto najednou bez blinkru odbočí a ve vás to v ten moment úplně vře, tak pokud jo, tak nejste sami. 44% z nás zaručeně na silnicích rozzuří právě ty řidiči, kteří nepoužívají blinkr. A já se ptám, proč? Vždyť je to tak strašně blízko prstům ta páčka, tak proč je takový problém, sakra, to zvládnout?
0: Jestli můžu mluvit za nás řidiči, jakože na silnici strávím, myslím si, hodně času, tak tohle, co jsi řekla, 44% je málo, jo. To musí být tak 99%. Jakmile prostě čekáš, že jako bude odbočovat, a ne, tak je to jinak, tak říkám, dobrý, tak bys jako bliknul, tak se nezlobím, že?
3: Taky to nechápu, vlastně to vůbec nic nestojí, ani energii.
0: Pozor, zase pozor, víš, kolik to sežere elektriky, takový bliknutí, jo, kolik to pak sežere benzínu.
2: Takže šetří baterku, třeba
3: přesně, úspora, no, ekologie.
0: No, jasně, no tak ono se to traduje, že řidiči jedné německé značky z Bavorska, tam ta páčka v té standardní výbavě chybí, že jo, tak ale myslím si, že bychom měli být na řidiče Bavoráku hodní, jo, protože to je vlastně jako, tyjo, to je vlastně ohrožený druh.
2: No, ježiš.
0: Co vy blikáte?
3: Jasně.
2: Blikáme.
0: Vždy a všude. Tak jak to vypadá na cestách, řekneme, za chvíli bude doprava. No a samozřejmě tohle, co slyšíte pod námi, Taylor Swift, další muzika do vašich uší. Už za moment, tady na Hit Radio. Blik, blik.
4: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz.
5: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
6: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
7: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně v Praze Dolních Chabrech v Kobyliské ulici mezi křižovatkami s Protilehlou a pod křížem probíhají práce na silnici. Místo je neprůjezdné. No a z okolí Prahy na dálnici D8 na 17. kilometru ve směru na Prahu stojí porouchané vozidlo. Dejte pozor.
1: Šťastnou cestu přeje Emil Frey, váš autorizovaný partner pro moderní vozy Kia. Vyberte si tu svou na www.emilfrey.cz.
2: Hit Radio City.

0: Tohle jsou hity na Hit Radio 7.29. David Guetta, Alphaville, Ava Max. Za malou chvíli rychlá pětka. O co a jak soutěžit, tak to řekneme hned po ranním updateu s Davidem.
1: Ranní update.
2: Umělá inteligence míří i do běžných domácích spotřebičů. Nové trouby, kávovary nebo ledničky už dokážou komunikovat s uživatelem a přizpůsobovat se jeho potřebám. Výrobci podobné novinky představují na veletrhu v Berlíně. 91letý Američan se stal nejstarším člověkem, který dokončil Apalačskou stezku. Více než 3500 kilometrů dlouhou trasu zvládl navzdory 71 pádům a jedné hospitalizaci. Stejný rekord přitom držel už v roce 2017, kdy mu bylo 82 let. Nevyžádané rady často vypovídají víc o nás, než o člověku, kterému radíme. Podle psychologů si jimi někdy potvrzujeme, že náš vlastní způsob života je správný. Cizí rozhodnutí nás totiž mohou přimět pochybovat o našich vlastních volbách.
3: A víte, co je nejhorší, jak dávají na Instagramu nevyžádané rady matky jiným novopečeným matkám? To jsou vždycky konverzace, to je strašný.
2: No vlastně všechny nevyžádané rady jsou špatné.
0: Mě to připomnělo, jak jeden náš známý Davide chtěl napsat v angličtině na Facebook, jen Bůh mě může soudit. A jak to napsal?
2: No místo only God can judge me napsal only good can judge me. Mimochodem, když už jsme u těch nevyžádaných hrát, mohli bychom si zahrát Lucy teďka.
0: Lucy bychom si mohli zahrát? No tak jo, tady je. Hele, tebe si pošlu pro smrt, Davide. Pojďme soutěžit. Je tady rychlá pětka z Urban Challenge a my tady pro vás máme startovné pro 4 lidi v hodnotě 12 000 korun na jakýkoliv Urban Challenge v roce 2026 a 2027.
3: Tak pište, chci soutěžit na 777 937 777 a jeden z vás se pokusí vyhrát tuhle cenu.
0: Teď Markéz a Lucie.

0: Vamos, compañeros, Marquez, Basta na Hit Rádiu.
1: Basta.
0: Pojďme se utěšit. Rychlá pětka. Rychlá pětka z Urban Challenge. Máme pro vás poslední startovné pro 4 lidi v hodnotě 12 000 korun na jakýkoliv Urban Challenge v roce 2026 nebo 2027.
2: Vy si sami vyberete, jestli běžíte závod noční nebo denní, to je na vás. Vybíráte ze 7 míst po celém Česku. No a kdo to zkusí dneska?
0: Bude Richard z Friedlandu. Ríšo, hezké ráno.
3: Hezké ráno.
2: Ahoj.
0: Hezké ráno. Prosím tě, ty teďka jedeš autem nebo běžíš do práce?
3: Jel jsem autem, ale už jsem zastavil.
0: Jasně, jasně. No a zeptám se, měl bys si koho vzít s sebou, kdyby si vyhrál tady to startovné, protože máš 3+1, když tak.
3: No, vzal bys asi kolegyni.
0: Hezky, tak to budu mít radost. Tak když jdeme na to.
4: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
2: Kolik pedálů má auto s manuální převodovkou?
3: 3.
0: Jo.
4: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Richarde, kolik metrů má 1 kilometr?
3: 1000.
0: Mm-hmm.
4: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
2: Jak se jmenuje dřevěný pohádkový chlapeček, kterému při lhaní roste nos?
3: Nevím.
2: Hele, vždycky tady máme toleranci jedné chyby, takže než odpovíš, tak hodně přemýšlej, zkus to ještě, jo?
0: Začíná to na pi.
3: Ne.
2: Hele.
3: Pikachu.
0: Tak, začíná to na pin.
2: Bomba.
4: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
2: Jak se jmenuje nejslavnější pražský most?
3: Karlův.
0: Jo, jo. A Ríšo, poslední otázka. Na jaké roky platí výhra, o kterou hraješ?
3: 2026 a 2027.
0: Yeah! No jasně! Je to tvoje, Richarde, 4x startovné na závod Urban Challenge, a to v hodnotě 12 000 korun. Je to tvé.
3: Super, děkuju.
2: Pikachu mě pobavil,
0: Pikachu,
2: boží.
0: Pikachu dobrej. Tak Ríšo, zvládni pátek v práci a zase se někde ozve, jo?
3: Jo, super, moc děkuju.
0: Měj se hezky, ahoj.
2: Gratulky, ahoj.
4: Rychlá pětka ve snídani šampionů na Hit Radio.

0: 7.40, Jamely a Superstar, tohle je Hit Radio, hezké ráno. Kolik peněz by muselo přistát na vašem účtu, abyste se mohli šéfovi vysmát a odejít středem? Kolik myslíte?
1: To asi záleží, ne?
0: No, protože podle posledních propočtů to možná není tak nereálný, jak to zní, protože spoustu lidí si myslí, že to je třeba miliarda, jo, nebo něco takového. Hmm. Ale píše se tady, že pokud třeba jako pár utratíte 80 tisíc měsíčně, tak vaše svoboda má cenovku 21,5 milionu korun. Mhm. A nebo nemusíte odejít úplně, jo? Stačí vám třeba 4 miliony a můžete přejít na 4denní pracovní týden. Takže jeden volný pátek stojí přesně 4 miliony.
2: Ty bláho, jako...
0: Tak mě zajímalo, kolik peněz...
1: Kolik stojí volný pondělí, mi ještě řekni. Pátek mi nevadí.
0: Tam to jde exponenciálně nahoru teda, rozhodně. Takhle, kdybyste dneska čistě teoreticky, jo, vy, kdo nás posloucháte, i vy tady ve studiu, kdybyste v nějaký loterii vyhráli třeba 100 milionů korun, natahovali byste si v pondělí ráno do práce budík na pondělí na ráno? Asi odpověď jasná, že? Ale možná i za 10.
2: Já radši šéfovi popřeju
0: hezký den. Asi za 2. A možná i za...
1: I za 2.
0: Lady Gaga, The Dead Dance, za malou chvíli tady na Hit Radio. Hezké ráno.
3: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Radio. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Radia.cz. Přes apku Radia.cz.

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů, kilo za 49,90. A jeho český ajdam plátky 100 gramů s apkou pouze za 19,90. Albert. Dle srovnání k 26.8.
1: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/iTonk. iTonk. Domov na prvním místě.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Tento týden z Kaufland Card Extra. Milka sušenky za 33,90. Royal Crown se třtinovým cukrem nebo Targa za 24,90. A Birel jedinečnou chuť nenahradíš za 18,90. Až do 8. září. Kaufland.
3: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte maximálně opatrní. V Praze u Hříněvsi v ulici Přátelství na křižovatce s ulicí ke Kříži došlo ke střetu osobního auta s motorkou a blokovaný je jeden jízdní pruh. Počítejte se zdržením. No a hustý provoz očekávejte na Nuselském mostě. Zdržíte se 5 minut.
4: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
5: To jen se zeptej, tatínka.
6: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
7: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
8: Tak jo, šampioni. Zpátky k hitům. Na Hit Radio.

chtěla si týpka z lepší rodiny a celý večery tvrdila mi, kde si, co si, slyšela tikat sluneční hodiny a měla dokonalej přehled o tom, co se nosí. Já nezapomínám 10 let

0: Tohle jsou Činasky, tohle je Hit Radio 752. Dobré ráno.
1: Přišla nám zpráva, která nás donutila zapřemýšlet se nad novou Superstar, protože ta zpráva zní: Čauky raňáci, budete řešit Superstar? Co říkáte na nový ročník? A Jasmin jako zpěvačka, tak jestli ji tam třeba někdo hned zaujal a tedy, mějte se myšák. Je pravda, že Superstar je velký téma, ačkoliv si myslím, že v dnešní době sociálních sítí to už není jako tak vlastně potřeba takovýhle soutěže. A vlastně jsem čekala, že se to uchopí nějak novějc, ale furt to vypadá stejně. I tak jsem na to koukala a baví mě tam dvě holčiny, které už ale svoji hudební dráhu vlastně mají rozjetou, takže za mě tam vůbec nemuseli bejt, ale jo, koukat asi budu.
2: Já jsem koukal včera úplně náhodou, tak jsem listoval televizním programem a najednou koukám Superstar. Slušný retro, jsem si řekl. Tak si to pustím a normálně mě to úplně vrátilo v čase o 20 let a úplně jsem si to užil.
0: Ale my jsme včera hledali na televizi Ano šéfe a normálně tam skočilo asi na 5 vteřin a ještě jsem to neviděl teda, takže mám co doplňovat. Takže já jsem teda nejvíc pozadu. Já jsme to vás koukli úplně, ty teda část ano. A já teda vůbec. Dobře.
2: Proč koukáte na mě?
1: Ty jsi nám chtěl jsi dát nám nějaký
0: chtěl dát kvíz.
2: No dobře, tak pojďme na to. Ale vyzýváme naše posluchače, aby si zahráli s námi. Je to takový průřez historií Superstar v Česku a Československu. Aha, připravil jsem si 8 otázek, 4 každej a máme vždycky 3 možnosti.
0: Já jsem tak... to myslel, že jsi to skrečoval, jak se zdíval, víš? Jako, že to teda dělat nakonec nebudem. Takže pojďme na ty otázky.
2: Pojďme na to. Takže začíná Jasmin. Ve kterém roce proběhla první řada Česko hledá Superstar?
1: Jestli se nepletu, ty máš na výběr nebo
2: mám,
1: ne?
2: Mám, ale tak zkus schválně.
1: Myslím si, že 2004.
2: 2004 je správně, Jasmin má bod. Michale, kolikátý skončil Ben Kristoval v Československé Superstar 2009?
0: Tak si prču.
1: A to já vím, to já vím.
2: Chceš tipnout nebo ti dám nápovědy?
0: Nápovědy.
2: 5, 7 nebo 9?
0: 5.
2: Je to 7.
1: Špatně!
2: Jasmin, doplň porotu první řady. Ondřej Hejma, Gábina Osvaldová, za A. Ondřej Soukup a Milan Herman, za B. Pavol Habera a Dara Rollins, nebo za C. Eduard Klezla a Michal Horáček.
1: No tak byl tam Soukup, ne? Ale kdo s ním? Je na výběr Soukup s Haberou dohromady?
2: Ne, Ondřej Soukup a Milan Herman.
1: Tak dejme Hermana, no.
2: Je to tak, Jasmin má 2 body.
1: Ale vůbec super. Nevím, kdo Herman je, upřímně už.
2: Michale, kdo vyhrál první společnou...
0: Vrata vyrábí.
2: Kdo vyhrál první společnou československou Superstar v roce 2009? Za A, nebo chceš rovnou říct?
0: Ne, chci možnosti.
2: Za A
0: určitě.
2: Miroš Majda.
0: Ano.
2: Za B Martin Chodůr, anebo za C Monika Bagárová.
0: Jaká byla otázka?
2: Kdo vyhrál první československou Superstar v roce 2009?
0: A možnosti?
2: Tak se zkus soustředit, když jsem to teďka říkal. Šmajda, Chodůr nebo Bagárová?
0: Chodůr.
2: Chodůr je správně, 2-1. Jasmin. Můžeš to vlastně ukončit?
1: No.
2: Koho porazil Lukáš Adamec ve finále Superstar 2011? Gabrielu Gunčíkovou, Celeste Buckingham.
1: Gunčíkovou.
2: Ano, 3-1. Tak Michal, ještě dáme tobě šanci. Kdo vyhrál Superstar v roce 2015? Štěpán Urban, Ema Drobná nebo Pavol Kovalíček?
0: To vůbec nevím.
1: Já to vím.
0: Drobná.
2: Je to Drobná.
0: Drobná, no, tak vím.
2: Tak moment, máme to 3-2.
1: Ještě jedna, jo?
2: Ještě furt.
0: Započkej, takže my pořád hrajeme, jo?
2: Tak Jasmin, kdo skončil třetí v první české Superstar v roce 2004? Tomáš Savka, Sámer Issa nebo Martina Balogová?
1: Issa.
2: Byl to Sámer Issa, takže Jasmin vítězí.
0: Byl to Issa. No, vy jste se nezvládli, že? Dobrý, jo.
1: No tak uvidíme, kdo to vyhraje letos. Jaký zajímavý tvář, že se tam
2: uvidí. Takovou otázku ještě nemám.
0: Herman.
1: A je vtipný, že vlastně většinou jsou známější ty, co to nevyhráli. Ben Kristoval, 7. místo a kde je dneska?
0: Dneska ráno, zítra rádia.

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 54,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A seko bianco nebo rosato za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
3: Slyším Tatart nákupy?
2: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Vylaďte si domácnost malými šikovnými pomocníky ETA a využijte jedinečnou slevu až 30%.
3: To je mazec.
2: Tatart, opravdový elektrospecialista.
4: Hey, I'm Dua Lipa.
5: Hi, I'm Lenny Kravitz.
0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. On air.
4: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
6: 8 hodina, krátké zprávy a David Jošt. Evropu čekají v následujících dnech výrazné teplotní rozdíly. Na jihu a západě mohou teploty vystoupat až ke 40 stupňům a padat mohou zářijové rekordy. V Česku může být v pátek přes 30, už v sobotu ale jen kolem 20. Začátkem příštího týdne se pak mají tropické teploty znovu vrátit. Hladina Orlické přehrady klesla na historické minimum, tak málo vody v ní bylo naposledy při jejím napouštění v 60. letech. Kvůli dlouhodobému suchu se od dneška výrazně omezí vypouštění vody z Orlíku. Potřebný průtok Vltavy tak začne poprvé v historii více zajišťovat voda ze slap. Nizozemská centrální banka přesouvá kvůli geopolitickému napětí část svých zlatých rezerv do Evropy. Z USA a Kanady stáhla 86 tun zlata v hodnotě stovek miliard korun. Zlato nově uloží v Londýně, odkud ho může v případě krize snáze využít. Banka tvrdí, že se tím chce lépe připravit na případná mimořádná rizika. A teď už pojďme k nám do regionu.
7: Prahou zítra odpoledne poběží elitní i amatérští běžci z celého světa. Další ročník akce Birel Grand Prix Praha omezí dopravu i parkování v centru. Obousměrně bude přerušen provoz tramvají v oblasti Revoluční, Štefánikova a Čechova mostu a také na nábřeží Edvarda Beneše. Detaily najdete také na našem webu. Většinou oblačné ráno a velmi teplo kolem 18 stupňů a i dnešek bude nejteplejším dnem z celého týdne. Většinou polojasno a také větrno 27 až 29 stupňů a přechodně čerstvý západní vítr. Z metropole Lucie Daňková.

0: dokázal jsi to jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
1: Krásné páteční ráno.
2: Ahoj, hezký den. Snídaní
1: šampionů. Se zbavil David ve zprávách, že v Orlíku je sucho. Já jsem čet, možná se to taky četli, že tam teďka našli nějaký sudy nebo co. Mm-hmm. A lidi volají policii, protože tam je ta asociace, že jo, s těma orlickýma vrahama. Prosím vás, chlapi, neházejte ty sudy s těma lidma z toho mostu. Pojďme na muziku. Avicii Levels, 8 hodin 4 minuty. A my vám přejeme fantastické páteční ráno s Hit Rádiem. Jdeme na to.

0: 8 hodin 7 minut, krásné ráno, s vámi Michal, David a taky Jasmin. Začalo září a vlastně se začátkem září taky největší podzimní teror, a to je vytahování teplejšího oblečení. A hlavně taky přehrabování šatníku. Kdo se v tom teďka poznáte, jo? Určitě jste taky už začali přehrabovat šatník a zjistili jste, kolik věcí tam máte, které na sebe už nikdy nevezmete. Já teda osobně, ne že bych ty věci nechtěl nosit, ale zjistil jsem, že ty věci mě tak nějak jako nejsou. Nějak se...
1: Jaký jsou těsnější, vej?
2: Zcvrkli se.
0: To ani nedá říct, že se zcvrkli, jo. Kdybych si to vzal na sebe, tak můžu jít na Prague Pride, jo. Takže jako až takhle těsný jsou ty věci. Jo, co vy? Máte s tím takovou zkušenost?
1: Asi ne takhle se smrskáváním oblečení, ale ano, mám tam spoustu věcí, které už nenosím. Říkám si, že už že je jako někdy vytáhnu, no. A takhle to říkám každý rok, nikdy se to nestane. Mám tam třeba maturitní šaty, jo.
0: Aha.
1: Který prostě si říkám, to, že nevyhodím.
0: Tak to necháváš na svatbu pak, ne?
1: No, jistě.
0: No ale hlavně, že já nevím, jak to máte vy, jo, ale máme prostě doma 2-3 plný skříně oblečení, ale stejně si na sebe pak bereme ty 2-3 kousky, jo.
2: Já jsem zrovna chtěl říct, tuhle košili máš celý týden.
0: No tuhle košili, no 2 týdny, já bych tě opravil, jo. To triko taky už není úplně jako zánovní, ale tak dejte nám vědět, jestli vy máte nějaký kousek takhle. Co za nejbizarnější módní kousek schováváte, ale stejně víte, že už si to na sebe nikdy nevezmete.
1: Číslo k nám 777-937-777, tak pojďte nám buď poslat hlasovku na WhatsApp, anebo zprávu normálně.
0: Vrátíme se k tomu teď. Hozier na Hit Radio 2 Sweet. Hezké ráno.

0: Tohle Erik Pritz, Call on Me, vlastně nám to jde parádně na ruku, protože řešíme oblečení, který nám bylo malý a v tomhle videoklipu toho oblečení moc nebylo, kdo znáte. Posloucháte Hit Radio, 8 hodin, 14 minut, dobré ránko. Bavíme se tady o přerobování skříní, protože s podzimním počasím jsme ve skříně našli oblečení, na které jsme třeba zapomněli, anebo které nechceme vyhodit.
1: Ptali jsme se právě, co víte, že už si na sebe nevezmete, ale stejně si to tam necháte, tak Martin píše, mám tam schovanou mikinu Čas hulit, restovsky, to teda oceňuju, mám ráda.
0: A proč ji nenosí? Další zpráva, Milan, ahoj, já mám 30 let starou koženou bundu, co jsem dostal k 15. narozeninám, v té době stála 5000 a je krásná, ale to jsem měl 55 kilo, krásný chcípák jsem byl a teď už se blížím k 90, takže bez šance, ale tuhle si nechám.
1: Iris, ahoj, mám doma levisky 501, džíny z roku 67 a teďka, jak se scvrkávám, tak je opět dopnu, to je super.
0: Ty džíny z roku 1967, to byla jiná kvalita materiálu.
2: To teda.
0: Máme tady taky několik hlasovek, pouštím tu od Zuzky.
3: Ahojky, tak já každý půl rok dětem i sobě třídím skříň a jelikož... Pak vždycky nemáme hadry, že jo, protože všechno řekne, chceš to nosit, nechceš, vyhodíme to dobrý, dáme to vždycky do toho kontejneru na ten textil, ale vždycky si tam nechávám starý legíny. Já nevím proč, já je stejně nenosím, vůbec nikdo je nenosí, ale prostě je tam vždycky mám. Co kdyby náhodou si řeknu, že jo. Takže my to vždycky máme takhle. Teď vím, že budu třeba třídit před Vánocema, jak bude vánoční úklid, ale legíny tam prostě nechám. I děravý, ale prostě co kdyby náhodou. Tak ahoj Zuzka.
1: Znám ten pocit, Zuzi, moc dobře.
0: Taky tady je parádní zpráva od Markéty. Ahoj, před 27 lety po seznámení s budoucím manželem jsem třídila jeho skříň. Našla jsem tam na zakázku šitou ošklivou koženou bundu. Ta musela být hnusná, už když ji šili. Manžel se jí nechtěl vzdát, ale já ho šikovně přemluvila, že ji vlastně už nechce.
1: Hele, mě tady ještě teďka na poslední chvíli zaujala jedna zpráva. Já mám taky schované maturitní šaty i svatební šaty. Už vím, že je nikdy na sebe neoblíknu a doufám, že až se dcera bude vdávat, tak se jí zalíbí a použije je. A v to podle mě doufá strašná spousta maminek, ale tyjo, já bych to asi jako neudělala. Já bych chtěla prostě svoje nový, jako moderní, co se mi líbí teďka.
0: Já nevím, jestli, když teda budu mluvit k vám chlapům, jo, tak co jste měli na sobě na maturáku, co? Vouvli v podětkovi, co? No jasně, no. Takhle, děkujeme za vaše zprávy. Co můžeme říct, že tohle, co bude hrát teď, rozhodně vonošený ještě není. Huntrix, Audrey Nuna, Golden na Hit Radio v 8 hodin 17 minut. Tak, hezké ráno, šampioni.

0: Tohle jsou hity na Hitrádiu Golden, 8 hodin 20 minut a mě by strašně zajímalo, proč se Davide poprvé za to, co tady vysíláš, postavil.
1: Zkouším, jaký to je.
0: Jaký je stát? Protože jenom abyste si představili, jo. Já teda, když vysílám, já když mluvím, tak musím stát. David vždycky sedí a Jasmin to má tak.
2: Co na střídečku, ale stát jsem tě naučila já.
0: A proč ty stojíš, Davide?
1: Nevím, chtěl jsem to zkusit, jaký to je.
0: A jaký to je?
1: Je to normální úplně, no.
0: Víc zbytečnou informaci se od nás dneska asi nedozvíte. Hoobastank, to budou další parádní hity, no a samozřejmě zvládneme i aktuální dopravu. Hezké ráno.
3: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hitrádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
4: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například vodňanská kachna bez drobů, kilo za 99,90. Olmíci, jogurt, různé druhy z Kaufland Card Extra za 10,90. A 7 Days Croissant, různé druhy za 9,90. Až do 8. září. Kaufland.
3: Hit Radio. Hit Radio.

0: vyhlašuje Datart nákupy.
1: Slyším, Datart nákupy?
0: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Chytré hodinky a náramky nyní pořídíte s parádní slevou až 20%. Tak ať vám rozhodně neutečou.
1: To je mazec.
0: Datart, opravdový elektrospecialista.
2: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
3: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
4: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kbcz.

0: nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně na příjezdu do Prahy po dálnici D5 směrem od Rozvadova, počítejte s přerušovanou kolonou v úseku od 5. kilometru po sjezd na Pražský okruh. No a v ranní špičce počítejte se zdržením v Seifertově ulici na Žižkově, kde ztratíte 5 minut.
1: Bezpečnou jízdu přeje Emil Frey Toyota. Spolehlivý partner pro váš spolehlivý vůz. www.emilfrey.cz Hit Radio City.

0: Summer Love.
1: Tohle jsou Miraj a tohle jsou hity na Hit Rádiu. 8.31, krásné páteční ráno. Davide, ranní update.
2: Ranní update.
3: Japonská firma proměnila hudební límec v milionový biznis. Zařízení, které funguje jako reproduktor kolem krku, získalo v crowdfundingové kampani přes 4 miliony korun. Teď míří do prodeje a vyjde zhruba na 5800. Mladí Američané se stále obtížněji finančně osamostatňují od rodičů. Podle průzkumu se na nich cítí finančně závislých 72% generace Z a více než polovina mileniálů. Přesto většina mladých věří, že se v budoucnu dokážou osamostatnit. Kosmetické firmy stále častěji cílí prostřednictvím influencerů i na děti. Některé začínají používat přípravky na pleť už kolem 8 let, přestože je podle dermatologů vůbec nepotřebují. Nevhodná kosmetika jim navíc může pleť poškodit.
1: Mě by zajímalo, vlastně jestli vy holky, Jasmin, jestli si pamatujete, kdy jste se třeba poprvé namalovali?
4: Vím, že první řasenku jsem si dala jen tak, jako že když jsme šli do nějakého divadla nebo někam na nějaké představení, když mi bylo asi 10 a že jsem ji začala používat pravidelně, tak to mi bylo 14, ale jinak jsem jako dlouhou dobu, jako ani teďka make-upy a takhle něco si tam napatlám, ale nemám jako make-up vyloženě.
5: Co ty, Michale? Ty říkáš, že to zkoušel, ale.
1: Ale zkoušel jsem to, no tak jako, sebral jsem to mámě, že jo, když jsem byl malej, když jsem bylo 26, tak prostě se namaloval.
4: A to není běžný úplně.
5: To není běžný, no.
1: Není, no. Znamená to něco?
5: To nám řekni ty.
1: Pojďme na muziku. Tak taky jest. Nemusíte vědět tak všechno o mě hnedka, ne? Takhle z kraje. Takhle z kraje září, jo? Hele, to si necháme až na říjen. Seš, stay na Hit Rádiu. Krásné ráno, šampioni.

0: Mine, takhle vám hraje páteční Hit Radio. Dáváte si snídaní šampionů, to nám dělá radost. Dopak to zvoní, Jasmin?
1: Dopak to zvoní s Hit Radiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
2: Už od pondělka budete pravidelně v 7 hodin 10 minut slýchat v našem éteru tenhle ten zvonek a až ho uslyšíte, jděte se kouknout za dveře.
0: Protože když tam budeme stát, tak vyhráváte spoustu peněz. Kdybyste tam náhodou nestáli, no tak je vyhraje druhý den ten další a ještě přihodíme něco navíc.
2: Mm-hmm.
0: Dohromady rozdáme za celé září 100 000 korun, tak není nic jednoduššího, než se zaregistrovat na webu hitradio.cz.
2: Hrajeme takhle od 7. až do 25. září. Takže štěstěna se na vás třeba usměje.
0: No prostě po víkendu hnedka v 7.10 máte možnost být první, vyhrát spoustu peněz. Detaily na webu Hit Radio.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.

0: can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read-through.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 54,90 za 1 kg. Bílé rozdy stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A seko bianko nebo rosáto za 11,90. Lidl, to se vyplatí.

0: 8.50, tohle jsou Coldplay na Hit Radio We Pray.
1: Skončil nám, nebo končí teďka první školní týden, tak jestli vaše dítě po tomhle prvním týdnu školy přišlo domů s tím, že ho tam nikdo nemá rád, tak možná mu začíná hvězdná kariéra, protože světe div se. Když se podíváte na největší světový celebrity, tak spousta z nich byla ve škole přesně ten člověk, který ho ostatní nemuseli. Tady třeba Taylor Swift, tu nikdo nezval na večírky, to jsem měla taky tak. Selena Gomez, ta zažila šikanu na základce i na střední, Lady Gaga, ta je jako ošklivá, Zac Efron, to byl hubený kluk, který jako moc prej nezapadal.
0: No tak jako jasně, ale ty lidi, co jsi vyjmenovala, tak alespoň uměli zpívat, že jo? Tak co máme dělat my, co jsme zpívat neuměli? Já si vzpomenu, mě vždycky říkala učitelka, jo? Když se nebudeš učit, Michale, co z tebe bude? Ty to nikam nedotáhneš. No a podívej, měla pravdu.

0: vám hraje páteční Hitrádio, tohle je snídaně šampionů a Nico Santos v 8.57. Dobré ráno. No a zároveň to byl taky poslední song páteční snídaně. Tak děkujeme, že jsme spolu zvládli vstávat celý týden. Takhle, že vy jste to zvládli s náma.
1: Celý první vlastně zářijový týden, první školní týden. Děkujeme. Je před náma víkend, takže si odpočiňte.
0: Aha, a po víkendu v 7.10, kdo pak to zvoní, budete mít první šanci vyhrát nějaký peníze. Pokud nevíte, o čem mluvíme, tak detaily k téhle soutěži, kdo pak to zvoní, najdete na webu hitradio.cz. Zároveň i registraci.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
0: Tak nějak zvládněte pátek, užijte si víkend.
1: A slyšíme se v pondělí od 6.
0: Jsme tady na značkách v 6.00. Tak pa.
2: Hit Radio má pro tebe ještě víc. Přidej se do klubu posluchačů a získej výhody, které běžní posluchači nemají. Registrace je otevřená na našem webu hitradio.cz.
3: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí. Zdržení hlásíte na pražském okruhu mezi D5 a Ořechem. Se silnějším provozem počítejte taky u letiště ve směru na Chomutov. Štěrboholská spojka hlásí kolonu ve směru od Černého mostu a kratší zdržení čekejte v Liberecké ulici ve směru do centra. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
4: Tichou a plynulou jízdu přeje Emil Frey. Objevte inovativní vozy Leap Motor pro novou éru mobility. www.emilfrey.cz.
5: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože je
6: nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
7: I'm Ariana Grande.
8: It's Hozier.
9: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
2: On air.
7: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio City.
3: Je 9 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí s Dominikem Šmauzem. Dobré dopoledne. Ve fakultní nemocnici Motol a Homolka hořelo. Došlo k tomu včera odpoledne. Oheň zasáhl opláštění onkologického centra. Nikdo se nezranil, muselo se ovšem evakuovat 18 pacientů. Škoda se odhaduje na 30 milionů korun. Praha 7 má nové multifunkční hřiště spod Holešovice. Najdeme ho poblíž stanice metra nádraží Holešovice mezi ulicemi Plynární a Vrbenského. Místo, které bylo dříve zanedbané a nevyužité, teď nabízí dobrodružné hřiště, sportoviště a odpočinkovou zónu. Zástupci sněmovní opozice se obrátí na ústavní soud. Dnes mu navrhnou, aby zrušil část zákona o rozpočtové odpovědnosti. Vadí jim změny, které prosadila vláda Andreje Babiše, a to navzdory vetu prezidenta Petra Pavla. Ve druhém kole tenisového US Open uspěli i Jakub Menšík, Marie Bousková a Nikola Bartuňková. Česko tak má ve třetím kole posledního Grand Slamu sezony ve dvouhře 6 zástupců. Už předtím postoupili Linda Nosková, Karolína Muchová a Jiří Lehečka. V Praze dneska namíříme na nejvýš 27 až 29 stupňů, bude oblačno, později odpoledne a večer polojasno až skoro jasno.
2: Město je Urban, Urban je City. Startuje nejenergičtější dopoledne v pražském éteru. My jsme Hit Radio City a tohle je Kuba Urban.
0: Dobrý den, ano, zásadní věc z toho dnešního dne, 4. září, tak jsme ten první poprázdninový začátek školního roku, ten první týden jsme zvládli docela slušně, ne? Nic se nestalo, Dominik přišel do práce, si myslím, že dobrý. Neměl jsi tendenci nepřijít třeba?
10: Ne.
0: Ty se stěšil, viď?
10: Přesně tak.
0: No tak to je krásný. Takže my jsme úplně připraveni na to, aby jsme vám i v pátek dopoledne dopřáli pražské informace, dopřáli jsme vám skvělou muziku a samozřejmě i spoustu zábavy, která vás tak nějak jako vytrhne trošku z letargie, jestli už si říkáte, ještě jeden pracovní den, nebojte se, společně to zvládneme. Miles Smith právě teď, za pár minut Pink, anebo Nelly Furtado. My jsme Hit Radio City a přejeme dobré dopoledne, Praho.

Krátce po deváté vám hrajeme Nelly Furtado u nás na Hit Radio City. Když jsem byl mladší, říkali jsme jí Nelly z futrálu, jo? Řekl bych, že už to není ani vtipný. Ono to nebylo vtipný ani tenkrát, ale to nevadí. Máme pro vás další velké hity, ale taky čerstvé informace přímo z Prahy. A o víkendu nás čekají další dopravní omezení, protože dopravu v centru omezí tisíce běžců. No jo, se změnami počítejte i na trasách hromadné dopravy a taky s omezením parkování. A bude to tuhle sobotu. 29. ročník sportovní akce spojené s podvečerním a večerním běžeckým závodem přímo v centru Prahy. No a zásadní je, že opatření budou platit vlastně až do noci a ovlivní linky tramvají a autobusů, s tím tedy počítejte. Dotknou se taky provozu na dvou mostech a dokonce i v letenském tunelu. Co se týká těch zákazů zastavení, tak počítejte, že budou platit vlastně už od dnešního dne. Takže na řadě míst, kde jste v centru zvyklí normálně zaparkovat, tak to tentokrát nepůjde a bude to platit vlastně po celý víkend. Tak jenom na to buďte připraveni, aby vás něco zbytečně nezaskočilo. Deep Blue Something, to je skvělá píseň, možná ještě částečně, jestli si dovolí někdo ve čtvrt na 10 snídat, tak si dáme Breakfast at Tiffany's a za pár minut taky Ale Farben anebo Timbaland's One Republic. Na Hit Radio City.

0: Timbaland, jehož video nedávno obletělo sociální sítě. Video z koncertu, kde vlastně zpíval jenom hekal, jo? Bylo live performance vystoupení. V řadě písní, které Timbaland totiž produkoval, tak si sem tam tak jako heknul, jo? No a tohle je jedna z nich. Když jí zpívá naživo, tak prostě jenom heká. Zbytek je samozřejmě z playbacku. Hezký. No nic, máme před sebou skvělou další nálož muziky a velkých hitů. Rose a Bruno Mars, Apate, Apate, anebo taky dáme českou muziku. Dáme nádech od Like It. A to všechno už za pár minut.
1: Hit Radio. Každý má svoji srdcovku.

0: Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
1: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
2: Hit Radio. Hit Radio.

0: can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read-through.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 54,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A seko, bianko nebo rosáto za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
3: Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: Apace Apate, jeden z těch největších hitů za poslední dobu a my jsme Hit Radio City. Přejeme vám dobrý pátek, možná, že o víkendu můžete mít v plánu navštívit kino. Pak mám pro vás jednu jako skvělou nabídku, protože po 20 letech se vrací jeden film, který nejprve byl hodnocený jako dost negativně a následně se z ní vlastně stala klasika. Pojďme se trochu vrátit v čase zpátky do roku 2006. I will find you. I'm Batman.
1: Film City. Po dvou návratech z minulého týdne, druhého Terminátora po 35 letech a prvního Harryho Pottera po 25, jsou teď v našich kinech zpátky i auta.
2: Hej, Blesku, seš ready?
1: A to k 20. výročí a s původním českým dubbingem.
3: Blesk je ready.
1: Vy, co jste na té tenkrát označované za nejhorší, ale později doceněné Pixarovce vyrůstali, ji můžete tedy představit svým potomkům i na velkém plátně.
4: Ahoj, mami.
1: Podobného přehodnocení se ale nemůže asi nikdy dočkat drtivá většina českých rádoby komedií posledních let. A zda je to případ i novinky Dokonalý den, to jsem raději zkoumat nešel.
5: Práce se to zatím ještě nikdy nikomu nehodilo.
1: Může se to ale stát u hororové komedie Osm nohou

a milion followerů. Je to sice slabší kousek mého oblíbence Christophera Smitha, scenáristy a režiséra žánrových skvostů Izolace a Triangle, ale dokážu si představit, že se z toho může časem stát kultovní záležitost. Já tomu ten nevyužitý potenciál a špatně digitální pavouky asi nikdy neodpustím. Co se ale prý hodně povedlo, je historické drama Samuraj a vězeň. Milovníkům tohoto typu filmů by rozhodně nemělo ujít. Ivo Aláč, Hit Radio City, 937 FM. Film City.

Maneskin a taky Hit Radio City dneska v pátek dopoledne. V den 4. září, což mimochodem, přátelé, znamená, že dneska mají svátek všechny Jindříšky. Tímto samozřejmě přejeme jen a jen to nejlepší. Mimochodem slaví dneska Beyoncé a taky Mark Ronson. To alespoň z toho hudebního světa, kdo vlastně dneska slaví narozeniny. Na Jindříšky nezapomeňte. No a mám pro vás samozřejmě další muziku, která vás bude doprovázet až k 10. hodině, než vám nabídneme další čerstvé zprávy nejenom z Prahy. Keta, tedy Swims, Gun, Gun, Gun. A třeba ještě Enrique Iglesias nebo Blink 182.

0: nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
1: Hit Radio City.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Enrique Iglesias a taky Hit Radio City těsně před 10. hodinou. Za chvíli Jennifer Lopez s Pitbullem, takže zůstaneme trošičku v té Latinské Americe. No ale přidáme čerstvé informace přímo z Prahy, je tu Dominik.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, 5 až 10 minutové zdržení hlásíte na Pražském okruhu ve směru na D1, konkrétně mezi D5 a sjezdem na Ořech. Na Vinohradech, ve Votické ulici, na křižovatce s Vinohradskou směrem na Vršovice bourala 2 osobní vozidla a v Praze 4 v ulici na Pankráci u Penny Marketu také došlo k nehodě 2 osobních aut. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej, tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Tento týden z Kaufland Card Extra. Milka sušenky za 33,90. Royal Crown se třtinovým cukrem nebo Targa za 24,90. A Birel jedinečnou chuť nenahradíš za 18,90. Až do 8. září. Kaufland.
7: On air. Online. I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
1: Bylo 10 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí s Dominikem Šmaucem. Dobré dopoledne. Pražských městských částí, ve kterých platí celoroční zákaz pyrotechniky, zřejmě bude víc. K dosavadním 20 přibude dalších 14. Změnu už odsouhlasili radní města, ještě ji musí potvrdit zastupitelé. Nově také vyhláška zavádí výjimku pro nehlučné pyrotechnické výrobky používané filmaři při natáčení. Zboží za 53 milionů korun zadrželi celníci při kontrole v tržnici Sapa. Jednalo se o padělky různých produktů známých značek, třeba o elektroniku, hračky i módní doplňky. Mezi zajištěným zbožím byly také neznačené tabákové výrobky. Alena Schillerová vidí v návrhu rozpočtu na příští rok prostor pro škrty spíše v řádu nižších jednotek miliard. Ministryně financí to řekla po jednání s koaličními motoristy. Ti navrhovaný deficit 389 miliard korun kritizují, navrhují snížení o 20 miliard. Hokejisté Pardubic a Plzně vstoupili do Ligy mistrů vítězně. Pardubice na východě Čech deklasovali polský tým Tychy 6-0. Plzeň na domácím ledě zdolala švédské Regle 4-0. Naopak se nedařilo Liberci, který hrál jako jediný venku a na ledě finského Tapara Tampere prohrál 3-6. Dnešek bude nejteplejším dnem tohoto týdne. V Praze naměříme až 29 stupňů. K tomu čekáme oblačno, později odpoledne a večer polojasno až skoro jasno.
7: Žít Prahu, poslouchat City, poslouchat Urbana. Kuba Urban na Hit Radio City. Dobré dopoledne, Praho.
0: Jsem tady, vy jste na druhé straně, posloucháte Hit Radio City a celá Praha už čeká na to, až si zahraje City Quiz. To je jasná věc. Tak zůstaňte u svých přijímačů, protože City Quiz nás čeká za nějakých, 10 minutek. Do té doby si dáme Ellie Goulding, Jennifer Lopez s Pitbullem, anebo taky Eda Sheerana. No zkrátka velké hity. Hit Radio.

s Edem Sheeranem právě teď u nás na Hit Radio City, za pár minut taky z Cure a píseň, která může znít jenom v pátek, jo? Friday, I'm in love. Tak to už za chvíli. Pojďme se věnovat tomu, co vám buď zlepší, anebo zkazí. Ne, tak zlepší, vždycky to zlepší den, protože já věřím, že náš City Quiz není zas až tak těžký. Přesto je dobré se ho zúčastnit, abyste věděli, jestli vám to zapaluje. Jo? Je to jednoduché, mám tady krátkou hudební ukázku, ve které něco chybí. Část textu je takzvaně vypípaná, vycenzorovaná. A mě zajímá, jaké slovo nám tam chybí. Zaposlouchejte se, věřím, že vám to docvakne.

0: celou Prahu. Let's go.
1: Láska je něco. To mě zajímá. Přesně to jedno slovíčko. Samozřejmě tohle byly Činasky, písnička, která se jmenuje Láska a hvězdy. A vás musí zajímat jedno jediné slovo, který mi napíšete na 777-937-777, jo? Využijte WhatsApp, využijte SMSky, klidně nahrajte jej hlasovku, jsem vám k dispozici a hrajeme o dva lístky na koncert Činasky tady v Praze v Loděnici v Troji. Jen si vzpomeňte, tohle je písnička Láska a hvězdy a mě zajímá, co nám tam chybí, co jsem to vycenzoroval, jo? 777-937-777. Láska je to, o čem to tady je, protože láska je věčná energie. No a kdo to zvládne, tak ten půjde na závěrečný koncert Opener léta 2026 s kapelou Činasky. Je to prosím vás na úterý 15. září. Jo, na večer, hezky v Loděnici v Troji, parádní koncert a vlastně zakončení celé velkolepé letní šňůry kapely Činasky.

kdo ví, ten bere telefon do ruky a právě teď ťuká to jedno jediné slůvko, které tam je vypípané. Láska je něco a vy už to určitě víte. 777-937-777, WhatsApp, SMSky, hlasovky, prostě jsem vám k dispozici. A hlavně buďte u telefonu, přátelé, za chvíli někomu z vás zavolám. A když už máme ten pátek, Friday, I'm in love. Tady jsou Cure, za pár minut taky Poetika a Hit Radio City.

0: Henderson a Rudimental a jejich alibi. A taky vaše zprávy, který stále chodí. Stále mi to tady bliká. 777-937-777. To je ta správná adresa. To je to správné telefonní číslo sem k nám na Hit Radio City. Takže gratulujeme dneska se správnými se správnou odpovědí přišly zprávy od Evíka, Lucky, Zuzky, Franta Věděl, Pavla, Markéta, Jirka, taky Káťa, Verča, Terka, Kačí, Katka, od Ivči tady mám zprávu, Pavla, Karolína, Zlata, koukám, teď přišla od Hanky, Fanda taky věděl, no prostě jako, jsou vás desítky, gratulace, byli jste výborní. A já vám ještě jenom připomenu, co jsme tady vlastně hledali. Jedna ukázka písničky od Činasky, ta písnička se jmenuje Láska a hvězdy a něco v textu chybí. Láska je to, o čem to tady je, protože láska je věčná energie. No a to jedno slovíčko mě zajímalo a Petra to doufám bude vědět. Hezké dopoledne.
1: Dobré dopoledne, ahoj.
0: Jak se máte, pracujete?
1: Jo, jsem v práci.
0: A hele, je pátek, tak kdy to zapíchnete?
1: No, asi až ve 4.
0: Fakt jo, ty bláho, no tak to je dlouho, tak to máte ještě 5,5 hodiny, tak to dneska nějak zvládněte. Hele, přece jenom se bude pracovat o něco líp, když víte, že něco ode mě dostanete, když to zvládnete.
1: No to jo, to určitě.
0: Tak jaký slovíčko nám tam chybělo v textu písně Láska a hvězdy?
1: Chybělo tam slovíčko Bůh.
0: Bůh, jo, tak jdem na to. Láska je to, o čem to. To naprosto správně. Tohle zpívá Michal Malátný a Peťo, vy tuhle no. písničku uslyšíte naživo v Praze v Loděnici 15. září.
1: No, což to je skvělý.
0: Už se pomalu, ale jistě blíží. Mimochodem, kdy naposledy jste byla na koncertu Činasky?
1: No, už je to strašně dlouho. Strašně dlouho, tak možná 5 let.
0: No tak hele, krásný je to. Můžu říct, že jak s nima jezdím celé to léto, tak vím, že i tuhle písničku tam určitě uslyšíte. Je to dokonce úvodní píseň celého koncertu, takže hned na začátek. Je to 2hodinová fantastická show. Začne to v Praze, tuším, že ve 7:45. No, aby bylo do 10, jak se říká, klid, protože noční klid v Praze ten je třeba dodržovat. Nicméně bude to krásný, ten odpolední program je tam o něco delší, můžete si zahrát i kvíz s Michalem Malátným. No hele, skvělý, skvělý, fantastický. Vy si to užijte a kdo si zaslouží vaší jako společnost? Máte 2 lístky.
1: No, půjdu asi s manželem určitě.
0: Jste řekla asi určitě, tak...
1: Takže určitě ho vezmu.
0: Moc ho pozdravujte, užijte si to a děkuju za telefonát. Díky, zase někdy. Naschle.
1: Mějte se, naschle.
0: Další příležitost, jak si procvičit mozkové závity, je tady vždycky po 10. hodině. Stačí jenom jako poslouchat Hit Radio City, ale my jsme tady od toho. A nezapomeňte, že Činasky zakončí svoje turné tady u nás v Praze. A bude to v Loděnici v Troji 15. září. A nějaký vstupenky, když jste náhodou nevyhráli, jsou určitě na webu Činasky.cz.
2: Dopolední kvíz Hit Radia City.
3: Už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
4: Vážně? A co umí?
3: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
4: Objevte s námi svět extra výhod s Kaufland Card Extra. Více na kaufland-extra.cz. Kaufland.

0: nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

Linkiny hrajeme velmi rádi tady u nás na Hit Radio City. A to i krátce po půl jedenácté. Emptiness Machine. No a dneska večer po 18. hodině vám zase dáme ty největší hity let 80., 90. a taky milénia. No a abych vás nalákal, abyste poslouchali po 18. hodině na ten náš skvělý výběr v rámci Hit Radio Classic, tak můžu vybrat píseň z roku 2002 z doby, kdy Robbiemu Williamsovi, teď jsem to spočítal, bylo 28 let. A vlastně měl před sebou už jako velmi dobře nastavenou a nakopnutou soulovou kariéru a ještě ty nejlepší léta ho zároveň taky čekali. Takže pojďme vzpomenout na Sexed Up, což je píseň z roku 2002, která vás možná vrátí zpátky do nějakého období třeba střední školy, možná začátku vejšky a ty vzpomínky si můžete obnovit i dneska večer po 18. hodině.

Calvin Harris a Rihanna, je dost možné, že tihle dva se zdají znovu zase na nějaký single dohromady, protože tak Rihanna už oznámila, že by se klidně ráda vrátila do studia. Kvitujeme, vítáme, ano. Je samozřejmě jasné, že se musela věnovat svým mateřským povinnostem, nicméně jako řekla, že jako proč ne, dokonce nějak fotka proběhla v nějakém storyčku na Instagramu, možná na TikToku, někde proběhlo, že skutečně už jako se byla i podívat do studia a tak dál. No a komu jinému by mohla zavolat než právě dobrému příteli Calvinovi Harrisovi, který na co šáhne, to se mu prostě daří. Tak uvidíme, jestli se jim to dá zase jako, jestli to dají dohromady, jo. Máme lehce po 10:45, my jsme Hit Radio City a Khaled nás čeká za chvíli, anebo taky Lady Gaga, skvělá to muzika a velké hity do 11. hodiny.

0: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
1: Hit Radio. Hit Radio.

0: KFC ti zase nabízí víc.
1: MacBooky Neo,
0: iPhone 17,
1: laserové projektory,
0: sluchátka Apple Beats
1: a stovky dalších cen.
0: Kup si teď KFC z Pepsi a hraj o skvělé ceny.
1: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
0: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
2: Hit Radio City.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Zdeková.
1: Velkolepý.
0: A natočím to.
2: No tak všechno velkolepě.
3: Všechno velkolepě.
0: Tvoje pražská trojka. Jsme tvoje pražské hit rádio. Hit Radio City. Zlepši si náladu.

0: čarodějka Lady Gaga. 11. je na krku, posloucháte Hit Radio City a my víme, co se děje v Praze. Dominiku, máš slovo.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí. Zdržíte se na magistrále ve směru na D1, začíná kolona u hlavního nádraží a táhne se k IP Pavlova. Na Nuselském mostě hlásíte zdržení ve směru do centra. Ve Strakonické ulici čekejte 10 minut navíc ve směru od Barandovského mostu. Kolona začíná u Malé Chuchle a končí na úrovni Lahoviček. A na Pražském okruhu stále hlásíte silnější provoz na úrovni Jinočan a Ořechu ve směru na D1. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
2: Bezpečnou jízdu přeje Emil Frey. Prověřené ojeté vozy se zárukou a ihned k odběru. Vyberte si na www.emilfrey.cz.
3: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
4: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
5: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
6: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
1: Je 11 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí s Dominikem Šmauzem. Dobré dopoledne. Na trať nad Národním muzeem se vrátí tramvaje. V úseku IP Pavlova muzeum Italská mají linky 11 a 13 znovu jezdit od zítřka. Omezení skončí o půl roku dřív, než se původně plánovalo. V Královské zahradě Pražského hradu se o víkendu uskuteční 19. ročník tradičního vinobraní. Nabídne tuzemská vína, moravský burčák, regionální potraviny i doprovodný program. Akce se koná v sobotu i v neděli od 11 do 18 hodin, vstup je zdarma a degustační skleníčka vyjde na 120 korun. Rakovina prostaty patří mezi nejčastější nádorová onemocnění u mužů. V Česku už přes 2 roky funguje celostátní program, který má nemoc zachytit co nejdříve. Více řekne mluvčí ministerstva zdravotnictví Jana Dobrá.
7: Program je plně hrazen z veřejného zdravotního pojištění a je dostupný mužům ve věku od 50 do 69 let. Muži se mohou na možnost zapojení zeptat svého praktického lékaře nebo urologa. Screening lze jednoduše zahájit při běžné preventivní prohlídce a prvním krokem je odběr krve. Více informací je k dispozici na webu prostascreening.cz.
1: Dosavadní výsledky programu ukazují, že bylo zachyceno už více než 2000 případů rakoviny prostaty. A pojďme na tenis. Kateřina Siňáková a Taylor Townsend vstoupili do 4 hry na US Open vítězně a úspěšně zvládli první kolo také Marie Bousková se Sarou Sorribes-Tormo. V Praze má teď být oblačno, později odpoledne a večer čekáme polojasno, skoro jasno, nejvyšší teploty 27 až 29 stupňů Celsia.
6: Žít Prahu, poslouchat City, poslouchat Urbana. Kuba Urban na Hit Radio City. Dobré dopoledne, Praho.
0: Se nám to počasí pěkně otáčí, nevím, jak, proč se to stalo, měl jsem takový pocit, když jsem ráno vycházel z domu, že nastává nad Prahou Mordor, byla taková tma, jsem si říkal, asi bude pršet, ještě jsem si nevzal pláštěnku, to bych byl za úplného idiota, no ale to nevadí, přátelé. Zásadní je, že máme pro vás i po 11. v té poslední třetině dnešního pražského dopoledne, tak pro vás máme skvělé hity, Minelli, brum, pam, pam, taky Imagine Dragons, Radioactive a taky vás vezmu za trolejbusy, jo? V Praze slaví výročí a pozor, je jich čím dál tím víc a dokonce jich ještě víc bude. I o tom za pár minut.
6: Hit

s Alexem Voronem u nás na Hitradio City. Jste-li trolejbusem v Praze? Protože tohle je vlastně takový velkolepý návrat. Trolejbusy vlastně letos slaví celkem příjemných 90 let. Za 10 let to bude kulatá stovka. 90 let tykadel nad hlavou a 90 let na drátě. Je to vlastně přitom jeden z největších návratů v historii pražské dopravy, protože trolejbusy letos v Praze slaví právě kulaté 90 a připomínají dobu, kdy brázdili město, pomáhali zdolávat pražské kopce a vozili tisíce cestujících, pak nám zhruba na nějakých 50 let asi úplně zmizeli, ale dneska jsou zpátky a jejich síť znovu roste. Takže už máme víc a víc trolejbusových linek a podle vyjádření dopravního podniku prý budou opět přibývat. Je třeba vytipovat to správné místo, abyste tam měli právě ten kopec, protože tam se jednak dolů krásně potom dobíjí ta energie, jo. Ale k lince 58 přibyla 59 z Veleslavína na letiště Václava Havla. Jestli jste letěli na dovolenou a využili jste MHD, pravděpodobně jste s ní jeli. No a letos taky linka 52, a to na Knížecí, skrz Valtrovku a Jinonice, a připravují se další trasy, třeba 1.50 mezi Bořislavkou a Hradčanskou a 53, která pojede z Karlova náměstí směrem na Strahov. Takže 90, jak se říká, úplně ve stylu, a trolejbusů prý budeme mít v Praze víc a víc. Martin Solveig je před dámy. A jo, hello, taky Gatje a Kimbra, Somebody That I Used To Know, to je velký hit, na který zazpomínáme, ale ze všeho nejdřív Mr. Xindlix. Well,

chodí, hlavu nevěším, pojedu lodí. Než si to hodit, spíš se hodím do pohody u vody a počkám si, až retro zase

0: Máme pátek, to znamená, že ten týden se nám pomalu, ale jistě, no, minimálně se nám překlopil do druhé půlky, jo? Když to dneska zavřete v práci, tak se vlastně vrátíte třeba až v pondělí. A to pro vás, u nás na Hit Radio, máme start naší nové hry. Kdo pak to zvoní? A my vám přivezeme peníze každý ráno až k vám domů. Fakt, přímo před dveře. Co pro to udělat? No, podívejte se na web hitradio.cz a tam se zaregistrujte.
1: Kdo pak to zvoní s Hit Radiem? Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: 7 hodin 10 minut, to je ten správný čas, teda 7:10 ráno, jo? Kdy naposledy vám v tenhle čas zazvonilo štěstí u dveří? Kdyby takovýhle start dne byl pokaždé, tak hele, my bychom možná zkrachovali, ale vy byste to měli lepší. Zásadní je, že v 7:10 nám prostě vždycky ve vysílání zazvoní tenhle zvoneček a vy máte 30 vteřin na to, abyste otevřeli svoje vchodové dveře, protože tam dost možná stojí tým Hit Radia, který vám klidně na ruku vysolí prachy. Hraje se vždycky o rostoucí jackpot. Začínáme na 5000 a každý den bez výherce porosteme o 1000. No a v pátek 25. září hrajeme ve finále o pevných 50 tisíc, které vám prostě dáme z ruky do ruky. Takže ve vysílání Hit Radia musíte slyšet soutěžní zvonek a potom se běžte podívat za dveře. Třeba tam stojíme právě my a registrace do téhle hry je právě na našem webu.

0: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
1: Slyším, Datart nákupy?
0: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Dopřejte své kuchyni i koupelně prémiovou pračku, myčku nebo troubu AEG se slevou až 20%.
1: To je mazec.
0: Datart, opravdový elektrospecialista.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Super jackpotu Sportky je více než 250 milionů korun. Sportka od Olvinu.
5: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
6: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.

připomenout, že Miley má vlastně nové jméno, protože už se nemenuje Cyrus, tedy alespoň umělecky, jo? Je to tady nová éra Miley Cyrus. Zpěvačka si totiž změnila umělecké jméno na pouhé Miley. A všechno nasvědčuje tomu, že vlastně jde o velkou kampaň k jejímu chystanému dalšímu studiovému albu. Je to na sociálních sítích, tam je to jasně potvrzeno, místo dosavadního zavináče Miley Cyrus, tak nyní používá jednoduše jenom Miley. Stejně se tak prezentuje i na billboardech a plakátech, které jsou po celých Spojených státech. No a jako musím říct, že pro mě to bude trošku nezvyk, ale tak nějak to zvládneme. Když se podíváte dokonce i na web, tak původní stránka mileycyrus.com vás nyní okamžitě přesměruje na mileyofficial.com. No a stránka je laděna celá do červené barvy. Takže uvidíme, jestli se Miley teda na dobro rozhodla to příjmení Cyrus ze svého uměleckého jména odstranit jako natrvalo, anebo třeba je to prostě jenom kvůli tomu, že ta nová deska se bude jmenovat Miley. Bůh ví, ale důležité je, že očekáváme novou desku a že Miley už asi není Cyrus. End of the World nám dohrálo u nás na Hit Radio City. Dáme si jednu klasiku, na kterou zaspomínáme. ATC Around the World. I tohle může být vaše oblíbená klasika a oblíbená srdcovka. A UDG Odlétáš, další velký hit, už za chvíli.

před obědem jsme si zaspívali s UDG, protože odlétáš. Tak jo, no hezký víkend, přátelé. My se uslyšíme zase na Hit Radio City, a to po víkendu. Bude to jako pěkný, já se moc těším. Tohle už je muzika, která bude hrát za chvíli, a to v srdcovkách s Káťou po 12. hodině. No a kdybyste náhodou chtěli, tak zítra budu na Zbraslavi, jede se tam závod z Zbraslav jíloviště, a když tak se můžeme potkat. A jinak v pondělí zase na naší adrese.

Bez drobů, kilo za 99,90. Olmíci, jogurt, různé druhy, z Kaufland Card Extra za 10,90. A 7 Days Croissant, různé druhy za 9,90. Až do 8. září. Kaufland.

0: víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Superjackpotu Sportky je více než 250 milionů korun. Sportka od Olvinu.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 54,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A seko bianco nebo rosato za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
6: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
7: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
8: Kde najdu pomoc pro svou rodinu?
9: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
10: Hit Radio City.
11: Zlepši si náladu.
10: Zlepši si náladu.

0: si náladu.
1: Sleduj Hit Radio na Instagramu.
0: Zlepši si náladu.
1: Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí ve Strakonické ulici hlásíte kolonu ve směru od Barandovského mostu, začíná u Malé Chuchle a končí na úrovni Lahoviček. A na Pražském okruhu čekejte silnější provoz mezi D5 a Ořechem. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
3: Šťastnou cestu za každého počasí přeje Emil Frey, váš specialista na vozy Subaru s pohonem 4x4. www.emilfrey.cz.
4: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
1: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
2: Je 12 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, dobré poledne. Česko přijalo nová bezpečnostní opatření, souvisí to s incidenty v okolních státech, u kterých je podezření na sabotáže a působení cizí moci. Oznámil to ministr vnitra Lubomír Metnar, o jaká opatření jde, ale neupřesnil. Podle deníku Právo se zvýšila ochrana letišť a nádraží. V srpnu na české železnici zemřelo 23 lidí, je to nejvíc za jeden měsíc od začátku letošního roku. Za prvních 8 měsíců roku eviduje drážní inspekce celkem 114 usmrcených, loni jich bylo o 24 více. Disciplinární komise zahájila řízení s fotbalovou Spartou a Slávií, a to kvůli výstřelkům fanoušků a použití pyrotechniky během víkendového ligového derby. Zachování svých příznivců v duelu s Olomoucí se bude zodpovídat také ostravský Baník. A teď ještě něco z regionu. Běžecké závody si vyžádají dopravní omezení v centru Prahy. S komplikacemi musíme počítat zejména zítra zhruba mezi 16. a 22. hodinou. Na některých místech ale budou omezení platit už od dnešních 18. až do půlnoci ze soboty na neděli. Podrobnosti najdete na webu praha.eu.
1: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
2: Dnešek bude nejteplejším dnem tohoto týdne, naměříme až 29 stupňů, k tomu čekáme oblačno, později odpoledne a večer polojasno až skoro jasno.

0: začínají srdcovky Hit Rádia.
1: Hezké poledne, 12:02, dobrou chuť k obědu a ano, další srdcovky jsou tady. I dneska to bude opravdu nabité. Chesney Hawks, Otavan, MC Erika Barbara a taky Moby. No ale na start, prosím vás, tu máme song z roku 95. Jeden z největších a nejznámějších Eurodance hitů 90. let. Naprostá, fantastická pecka. Určitě ho znáte a určitě si ho budete zpívat. La Bouche a Be My Lover.

0: První dnešní srdcovka La Bouche, Be My Lover, posloucháte Hit Radio.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: No, my pokračujeme směle dál. Dámy a pánové, teď nás totiž čeká fantastická srdcovka, která je nejenom skvělým songem, ale taky jí máme velmi dobře spojenou s filmy o Jasonu Bournovi. Agent Matt Damon asi znáte, nebo téměř určitě znáte. No a u titulků všech těchto filmů zní jeden z nejslavnějších songů Mobyho. Který je naprosto skvělý. Je to tak Moby a Extreme Ways, rok 2002, právě teď do vašich uší.

0: Oproti jejich klasickým, energickým, anglicky zpívaným klubovkám je tohle odklon.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: To byla naše další dnešní srdcovka. MC Erik a Barbara, Keď príde láska v éteru Hit Rádia. Song z roku 95. Krásná balada. Krásná. Možná jich měli udělat víc těhle. Každopádně, my se teď od balad přesouváme k pořádnému disku. Dámy a pánové, společně jdeme do roku 1980, protože o rok dřív vyšel song ve francouzštině. Na rok později ho předělali do jeho mnohem slavnější anglicky zpívané verze a takovým ústředním bodem tohle songu je to, že hláskujou slovo disco. Možná už tušíte. Tohle jsou Otavan. Song, který vás rozhodně nenechá v klidu. A disco jako další dnešní srdcovka, tak si to užijte.

0: britský zpěvák Chesney Hawkes. Posloucháte Hit Radio, to byla další dnešní srdcovka.
1: Srdcovky Hit Radio.
0: Tenhle song, typický One Hit Wonder, mimochodem vznikl k filmu Buddy's Song, kde Chesney Hawkes hrála hlavní roli. Pravdou je, že už se mu nikdy nepodařilo vydat takhle úspěšný song. No a to je skoro všechno. Ano, ale ještě nás čeká jedna srdcovka. A ta je opět na vás, ve vašich rukou. Stačí vzít telefon, napsat na 777-937-777 a pozor, protože je to srdcovka, víte jak, narozeninová. A tak je opět ten čas, kdy napište svůj rok narození. Jo. No a jeden z nich vyberu a dáme si topovku, která v té době hrála. Takže pojďte napsat 4 číslíčka, váš rok narození. Sama jsem zvědavá, kam se dneska společně vydáme. Do uší už za chvilku Linkin Park nebo Taylor Swift.
2: Art Extra. Milka sušenky za 33,90. Royal Crown se třtinovým cukrem nebo Targa za 24,90. A Birel jedinečnou chuť nenahradíš za 18,90. Až do 8. září. Kaufland.

0: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
1: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Taylor Swift v éteru Hit Rádia. Přeju krásné odpoledne.
1: Srdcovky Hit Rádia.
0: Je čas na vaši srdcovku narozeninovou, takže jste psali váš rok narození a nakonec jsem vybrala zprávu od Pavla. Ten totiž píše: ahoj, 1981 a zrovna zítra mám narozeniny. Tak Pavle, všechno nejlepší. Myslím, že je rozhodně co slavit, protože v tvém roce to na songy bylo poměrně bohatý. Ať už šlo o Dianu Ross, Johna Lennona, Ricka Springfielda, Phila Collinse, nebo vznik naprosto legendární skladby, za kterou stojí naprostý ikony Queenie a David Bowie. Totiž dali dohromady Under Pressure. Takže všechno nej, jdeme slavit. S tímhle songem to půjde samo.

Robin Schulz a Fastboy, posloucháte Hit Radio. Uzavíráme první týden školy. Neuvěřitelný, jak to uteklo. Ještě chvilku, před chvilkou prázdniny, no a už jsme zpátky ve školních lavicích. Mimochodem, pokud náhodou se třeba vašemu dítku ve škole úplně nedaří a nejsou to takový ty miláčci třídy, nezoufejte. Naopak, mají totiž díky tomu mnohem větší šanci uplatnit se v showbiznesu. Protože statisticky každá velká světová hvězda měla ve škole problémy. Jo, Demi Lovato, tak s tou se ve třídě prakticky nikdo nebavil. Teď toho asi teda litujou, jo. Taylor Swift prý nikdy nikdo nepozval na žádnou party. No a teď by jí za to bývali i platili, že jo, aby přišla. Selena Gomez zažila šikanu na základní i střední. Lady Gaga poslouchala strašný komentáře kvůli svojí ošklivosti. Dokonce jejich spolužáci založili facebookovou stránku, že se nikdy nestane slavnou. No podívejte, jak jim to předvedla. Takže nenechat se tím vůbec vystrašit, jo. Prostě, když to nejde ve třídě, bude to ve světě. Další hity do uší už za chvilku, čeká nás Lily Allen, Mark Ember nebo Ed Sheeran.

0: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, který jsme měli.

0: Lily Allen a Not Fair, posloucháte Hit Radio těsně před 13. hodinou, za chvilku Lady Gaga nebo One Direction, teď aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, ve Strakonické ulici je kolona od Malé Chuchle po Lahovičky. Na Pražském okruhu čekejte silnější provoz mezi D5 a Ořechem a zdržení jste nahlásili i na jižní spojce od Spořilova směrem na Černák. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
2: Bezpečnou jízdu kdykoliv a kamkoliv přeje Emil Frey. Objevte spolehlivé vozy Suzuki na našich webových stránkách www.emilfrey.cz.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
2: Je 13 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, dobré odpoledne. Zástupci sněmovní opozice se dnes obrátili na ústavní soud, navrhli, aby zrušil část novely rozpočtových zákonů. Kritizují změny, které ve sněmovně prosadila vláda Andreje Babiše, a to navzdory vetu prezidenta Petra Pavla. Návrh poukazuje na proceduru přijetí zákona i jeho obsah. Více než 243 tisíc šoférů si musí do konce roku vyměnit řidičský průkaz, a to kvůli konci platnosti. O nový řidičák je možné žádat online, připomíná mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka.
3: O nový si lze jednoduše požádat na portálu dopravy. Elektronické podání žádosti o nový doklad i jeho vyzvednutí je rychlé a bezpečné. Nejvíce řidičáků bude k výměně u skupiny lidí ve věku 61 a více let.
2: Nejvíce výměn se má uskutečnit ve Středočeském kraji. Ve druhém kole tenisového US Open včera uspěli i Jakub Menšík, Marie Bousková a Nikola Bartuňková. Česko tak má ve třetím kole posledního Grand Slamu sezony ve dvouhře 6 zástupců. Už předtím postoupili Linda Nosková, Karolína Muchová a Jiří Lehečka. A teď ještě něco z regionu. Pražských městských částí, ve kterých platí celoroční zákaz pyrotechniky, zřejmě bude víc. K dosavadním 20 přibude dalších 14. Změnu už odsouhlasili radní města, ještě ji musí potvrdit zastupitelé. Nově také vyhláška zavádí výjimku pro nehlučné pyrotechnické výrobky, které používají filmaři při natáčení.
0: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
2: V noci do Prahy dorazí déšť, výjimečně i bouřka, k ránu budou srážky ustávat. Pak už má být sobota bez srážek a naměříme na nejvýš 24 stupňů.
4: Krásné páteční odpoledne, 2:13 a ano, pokud jste si náhodou nebyli jistí, opravdu je pátek. A k tomu samozřejmě ten nejlepší soundtrack One Direction, Lady Gaga a teď taky Katy Perry.

0: for another.
1: One Direction v éteru Hit Rádia a hezké odpoledne. A prosím vás, pátek, to je jasný, jo? Úplně slyšíte to volání, že trošku si vyhodit z kopínka, zválcovat svědomí, vědomí, morální zábrany. Každopádně, pokud to opravdu plánujete, tak jenom taková malá technická k tomu, protože Češi údajně stráví v kocovině celý jeden rok života, což je teda brutál. To je šílený. Rok života v kocovině. Au. Spočítali to teď mimochodem lékaři, takže asi na tom něco bude. A zatímco muži trpí údajně v průměru 7 hodin, tak my, křehké polovičky, celých 9, což je teda strašný. Tak jenom až půjdete, jo, a třeba tak kolem 11. 12. budete hezky rozveselený, tak si na mě vzpomeňte a dejte si trochu vody. Asi to nebude žádný zázrak, ale bude to lepší. Alan Walker právě teď.

0: Mikuláš Josef, Éteru Hitrádia, hezké odpoledne. Možný, že zrovna takhle při pátku možná přišla ta myšlenka, kolik peněz bychom potřebovali, abychom mohli šéfovi zamávat, odejít z práce navždy. Protože většina z nás si myslí, že potřebuje třeba miliardu, jo. Realita je ale mnohem nadějnější, dámy a pánové. Není to tak strašný. Pokud jako pár třeba utratíte 80 tisíc měsíčně, tak má vaše svoboda cenovku 21,5 milionu korun. Jako takhle. Není to miliarda, i tak je to číslo samozřejmě brutální, jo, jen tak takhle z kapsy říct, mám 21,5 mega šéfe, čau. Tak pokud zatím jste třeba stejně jako já spíš v mínusu, tak musíte šéfovi ještě projevit trošku úcty, ale hele, jednou se tam dostanem. Do uší další hity čeká nás za chvíli Alex Hepburn nebo Alvaro Solera.
1: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.

0: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

Alvaro Soler v éteru Hit Rádia. Hezké odpoledne. Naši tenisté aktuálně září na US Open, no ale pozor, zářit budou celé září, protože už 18. a 19. září se v Praze utká náš tým se Spojenými státy v rámci Davis Cupu. Jo, po 13 letech se vrací tenhle tenisový svátek i sem k nám do Česka. Takhle, když se to stalo naposled, vyhráli jsme. Jo, já si myslím, že není důvod, proč by se to nemělo zopakovat. Navíc se na kurtu představí naše absolutní špička. Jo, Jirka Lehečka, Jakub Menšík, Tomáš Macháč, tam prostě není o čem. Jo, kluci válčujou, koho můžou. A vy máte stále ještě možnost tohleto zažít naživo. Neskutečný zážitek, jo, přece jenom my ten tenis prostě umíme. Takže pokud byste si to chtěli vychutnat, máte možnost, mrkněte na autoarena.cz, lístky stále ještě jsou, tak držím pěstě, ať si ty svoje ulovíte a hlavně, ať si to užijete. No a teď si můžete užít Kelly Clarkson a Behind the Hazel Eyes.

0: Stumbling na Cyril, posloucháte Hit Radio, je pátek a to znamená, že pondělí je na dosah. To může být nepříjemný, ale s námi ne.
1: Dopak to zvoní s Hit Radiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: Dámy a pánové, protože právě v pondělí poprvé vyrazíme za vámi. Ano, tady v éteru v 7.10 přesně zazvoní Míša s Jasmin u někoho z vás. A vy musíte do půl minuty otevřít dveře. A pokud za nimi spatříte naši hlídku, prachy jsou vaše. Je to tak. Takhle jednoduchý. Pokud máte registraci na hitradio.cz, jste automaticky ve hře. Takže doporučuji, jestli tam budete registrovat na 7.10, přemýšlejte, kde v tu dobu rozhodně budete. Ideálně každý den stejně. Nemusíte otevřít přímo vy někdo ty dveře, ale otevřít musí. Protože pokud ne, tak budeme vždycky navyšovat bank o další tisícovku. Jo? No, bude to jízda. Tak doufám, že jste ready. V pondělí vyjíždíme. A pokud nemáte registraci, tak běžte hned na hitradio.cz do uší za chvíli Meduza, Good Boys nebo Poetika.

0: day I'm shuffling.
1: Vepřovou kýtu v ceně 54,90 za 1 kg. Bílé rozdy stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A seko bianco nebo rosato za 11,90. Lidl, to se vyplatí.

0: extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
1: Vážně? A co umí?
0: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
1: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
2: Hit Radio.

0: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

kolikrát budem ponocovat a necháme čas kolem nás ubít.

0: Light, Nico Santos, Peter v Hitrádia, těsně před 14. hodinou, za chvilku Evanescence nebo Dermot Kennedy, teď aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, kolonu jste nahlásili ve Strakonické ulici od Barandáků po Velkou Chuchli, také v ulici k Barandovu ve směru od Barandovského mostu a na Pražském okruhu zůstává zdržení mezi dálnicí D5 a Ořechem. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například vodňanská kachna bez drobů, kilo za 99,90. Olmíci, jogurt, různé druhy z Kaufland Card Extra za 10,90. A 7 Days Croissant, různé druhy za 9,90. Až do 8. září. Kaufland.
7: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
8: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu. On air.
9: Online.
8: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
1: Bylo 14 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, dobré odpoledne. Letošní léto kvůli suchu a vysokým teplotám houbám nesvědčilo. Po vydatných deštích z posledních dnů se ale situace obrací. Dokládá to i mapa Českého hydrometeorologického ústavu. Více už říká jeho mluvčí Lenka Hájková.
10: Mapička se nám konečně začíná mírně zelenat, což znamená, že se významně vylepšují vláhové podmínky pro růst hub. Ta mapa je nastavená nejenom na srážka, ale nastavená i na teplotu vzduchu. Ty teploty kolem 20, 25 stupňů jsou v podstatě pro ty houby ideální.
1: Největší šanci mají teď houbaři ve vyšších polohách. V chladnějších horách se totiž voda z půdy odpařuje pomaleji. Schodek rozpočtu v příštím roce nebude navrhovaných 389 miliard korun, řekl to předseda motoristů Petr Macinka. Strana včera navrhovala hnutí ANO úspory ve výši zhruba 20 miliard. Ministryně financí Alena Schillerová ale poté uvedla, že vidí prostor pro škrty spíš jen v řádu nižších jednotek miliard korun. Hokejisté Pardubic a Plzně mají za sebou úspěšný vstup do Ligy mistrů. Pardubice včera na východě Čech deklasovali polský tým Tychy 6-0, Plzeň na domácím ledě zdolala švédské Regle 4-0. Naopak se nedařilo Liberci, který hrál jako jediný venku a na ledě finského Tapara Tampere prohrál 3-6. A teď ještě něco z regionu. Na náplavce Rašínova nábřeží v těchto chvílích začíná festival létajících pivovarů. Nomad Beer Festival nabízí tradiční ležáky, ejly, ipy, kyseláče i ochucená piva. Akce se koná dneska do 9 večer a dorazit můžete také zítra, a to mezi 10. a 21. hodinou. Vstup je zdarma.
8: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
1: V noci do Prahy dorazí déšť, výjimečně i bouřka, kránu budou srážky ustávat. Pak už má být sobota bez srážek a naměříme na nejvýš 24 stupňů.
0: Přeju krásné odpoledne, 3 minuty po 14. hodině. Pátek, s vámi Kateřina Pechová, samozřejmě ty nejvíc nejlepší hity. Ne nejlepší, ale nejvíc nejlepší. A právě teď Evanescence a Bring Me to Life.

Evanescence za námi v éteru Hitrádia, před námi pravda nebo bullshit. Dámy a pánové, tohle mě hodně zajímá. Trošku to rozvedeme, jo. Protože údajně 44% z nás zaručeně na silnicích rozzuří, když někdo nepoužívá blinkr. A že jich je. Nebudem ukazovat prstem, samozřejmě, jo. Přece jenom ta páčka je až u vaší ruky, že jo. Navíc má asi tak 10 gramů, takže ono je to náročné, jo, použít ten blinkr. Mě zajímá zásadní věc. Taky vás to rozčílí? A případně, co byste daným řidičům vzkázali? Ve vší slušnosti samozřejmě. 777-937-777. Rozčílí vás lidi, co nepoužívají blinkr? Nebo je vám to úplně fuk? Další hity k tomu.

0: Dermot Kennedy v éteru Hit Rádia a teda tohle vás pěkně rozohnilo. Naprosto právem bych chtěla říct, řešíme pravda nebo bullshit, protože údajně 44% z nás zaručeně na silnicích rozzuří, když někdo nepoužívá blinker. Vypadá to, že je nás dokonce víc. Alex píše, myslím, že to je víc než 44%. Existují základní věci. A silnice nebo dálnice nejsou hra v sáhy. Blinker je základ. Kdo to nepoužívá, ten je... Dál jenom píp, píp, píp, píp, píp, píp, píp, tak dobře, vypípáno, děkujeme. A Renata píše, denně jezdím do práce přes celou Prahu, to je tam i zpět cca 100 kilometrů. A těm, co nepoužívají blinker, bych na volant namontovala plácačku a za každé neukázání změny směru jízdy bych tu línou ručičku plácla. Myslím, že je to dost nebezpečné. Naprosto souhlasím, máme tady taky hlasovku od Ládi.
1: Zdravíčko všem a krásný pátek a krásný víkend. No, mě to teda rozčílí, protože já pracuji jako řidič, rozvážím zboží a nejvíc mě to naštve, když prostě ty lidi nejsou schopní ani na tom kruháči dát blinker kam odbočej. Já si myslím, že ještě nikomu se nestalo, aby díky tomu, že bude mačkat blinker, bude mít z toho kýlu. Takže chci poprosit všechny tyhle ty řidiče, kteří to nedělají, aby to začali dělat, protože je to o tom, o ohledu plnosti ostatním řidičům. Mějte se hezky, ahoj.
0: Amen, Láďo, naprostá pravda. Pište dál, co vy a tyhle ty nemačkači blinkerů, jak to s nima máte vy? 777-937-777 a k tomu další skvělý hity. Právě teď Imagine Dragons.

0: Kateřina Marie Tichá s námi na Hit Radio. Pravda nebo bullshit, rozčílí nás doopravdy tolik, když lidi na silnicích nepoužívají blinkr? Odpověď je ano, na tom jsme se tady dneska docela shodli. Adéla píše, drahá auta nemají blinkry v povinné výbavě, proto je řidiči nepoužívají. No nic, to bylo škodolibý. Lída píše, nekompromisně, 1000 korun pokuta. Vzkázala bych těmto nezodpovědným řidičům, že jde o to nejcennější, lidské životy a někdy můžou být ohroženi taky jejich děti, těmito řidiči. Takže ano, dámy a pánové, shrnula bych to ještě hlasovkou od Zdeňky, to si za rámeček nedáte.
1: Ahoj, ahoj, hele, takže když někdo nebliká přede mnou a třeba zastaví na krajnici, tak to kvetu úplně, protože musíš zabrzdit, kolikrát si to ani nevšimneš, že stojí, takže jako jo, mohli by blikat, no, kamarádi, všichni by mohli blikat a že jich je, co nebliká, nebo když odbočujou, no, pána boha. To mi dává. Čau, Zdenka.
0: Slyšíte to, jo? Takže opatrně, nebo si na vás Zdenka někde počká. Blikejte, fakt, taková blbost, to zvládneme. Pokud někam dneska vyrážíte, tak držím pěsti, ať všichni blikají, jo? Další hity k tomu, za chvilku už Miles Smith nebo Tom Walker, tak buďte s námi.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 54,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A seko, bianko nebo rosáto za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
2: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
3: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.

0: chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
2: A my vám přejeme parádní páteční ráno, 6:02.
3: Musíš se rozkokrhat ještě.
4: Jsi byl nějakým rockovým koncertu včera, ne?
2: Tak, Davide, já bych to odstartoval vtipem, co jsi nám tady říkal asi před 15 minutama. Co ty na to?
4: Dobře, můžeme. Takže baví se také dva kluci v hospodě u piva, ten jeden říká tomu druhému: hele, mám teďka takový netradiční vztah, jo, ne, kecej, povídej. No já teďka chodím s dvojčatama. Ty bláho, jak je od sebe rozpoznáš. No tak Aneta, ta má takový mikádo, středně dlouhý, hodně se maluje, má krásný bílý zuby. No a Roman, ten má pindělka.
1: Nejsi snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

plný víkend, alespoň většinu z vás, že si prostě odpočinete, jo, dáte trošku nohy nahoru. Možná si i dneska třeba trošku vyhodíte z toho kopítka, jo. My k tomu samozřejmě budeme mít ten perfektní playlist. V 6 hodin klasicky startuje Hit Radio Classic a to znamená, že opět se bude cestovat časem a prostorem, ano, společně s tím nejlepším, z 80. a 90. a taky milénia. No a i dneska jsou tam doslova poklady. Phil Collins, ten prostě nemůže chybět. Připojí se k nám taky Cat & Move. Legendární song Give It Up. A abyste se na to dostatečně navnadili, tak právě teď song z roku 2002. DJ Semi a Janu.

0: I've got. Benson Boone a Beautiful Things, posloucháte Hit Radio, krásné odpoledne, za chvilku, 3 hodiny, já se s vámi tak loučím, užijte si krásný zbytek toho pátku, nepřežeňte to, jo, víme, jak to dopadne s těma kocovinama, no a za chvilku už vaše oblíbená odpolední show.
1: Už se to blíží, to nejlepší odpoledne v Praze a středních Čechách.
2: Jak to dopadne, když do jednoho studia zavřete někoho, kdo miluje klimatizaci a kdo nenávidí klimatizaci? No, o tom se dneska třeba přesvědčíte.
3: Vypni to, je tady kosa. Vypni to. Přátelé, teď nemluvím na vás, jo, vy to radio nechce zaplý, ale Dominiku, vypni to!
2: Ale vadí ti, že určitě v autě mají zapnutou klimatizaci,
3: vypněte,
2: že jo?
3: Vypněte to! Bude vás škrabat v krku, ale už budete mít jako nový, poslouchejte.
1: Hit Radio City.

0: Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
1: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
2: Hit Radio. Hit Radio. I didn't hear you.

0: aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
2: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Super jackpotu Sportky je více než 250 milionů korun. Sportka od Olvinu.

0: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Rádio má pro tebe ještě víc. Přidej se do klubu posluchačů a získej výhody, které běžní posluchači nemají. Registrace je otevřená na našem webu hitradio.cz.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí na silnici 4. Dlouhá kolona ve směru od Prahy začíná na 3. kilometru a táhne se k Jílovišti s držením kolem 25 minut. Na Pražském okruhu budete ve směru na D1 popojíždět od Rozvadovské spojky ke sjezdu na Ořech. Kolony jsou taky na jižní spojce od Krče k Barandovskému mostu a od Spořilova za Lanový most. Na magistrále čekejte zdržení na Nuselském mostě do centra a ve směru na D1 začíná kolona před hlavním nádražím a táhne se k IP Pavlova a na D1 je kolona ve směru na Brno mezi Průhonicemi a Modleticemi. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
2: Šťastnou cestu přeje Emil Frey, váš autorizovaný partner pro moderní vozy Kia. Vyberte si tu svou na www.emilfrey.cz.
3: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
4: Slyším Datart nákup.
5: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90. A kofola 2 litry s apkou pouze za 21,90. Albert. Dle srovnání k 26.8.
6: Hi, this is Ed Sheeran.
7: Hi, this is Madonna.
8: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
0: On air.
9: Online.
0: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
1: Bylo 15 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí s Dominikem Šmauzem. Dobré odpoledne. Na trať nad Národním muzeem se vrátí tramvaje. V úseku IP Pavlova muzeum Italská budou linky 11 a 13 znovu jezdit od zítřka. Omezení skončí o půl roku dřív, než bylo původně v plánu. Velkou novinkou je pilotní projekt červeně svítících pásů. Jde o dlouhé panely podél obrubníků, které mají chodce blikáním upozornit na blížící se tramvaj. Pražská policie objasnila květnové odpálení bankomatu v Kunraticích. Dva cizinci podezřelí z krádeže a poškození cizí věci jsou zadrženi v Rumunsku. Podle kriminalistů jsou spolu s dalším cizincem podezřelí i z obdobných činů na Slovensku. Hrozí jim až osmileté vězení. Češi nechali v červenci v obchodech víc peněz než loni. Maloobchodní tržby v minulém měsíci zrychlily meziroční růst na 4,8%. Nejvíc jsme utráceli v e-shopech.
0: City Extra.
1: Dopravní podnik zve na zítřejší den otevřených dveří v garáži Řepy. Návštěvníky čeká přehlídka současné techniky i historických vozidel a nahlédnou do zázemí, které je veřejnosti běžně nepřístupné. Představí se jim také třeba hasiči DPP. Akce od startuje v 10 a potrvá do 16 hodin. Vstup je zdarma. Noc přinese ochlazení na 16 až 13 stupňů, přidá se déšť, výjimečně i bouřka. Ráno bude převážně zatažené, zpočátku místy s doznívajícím deštěm. Přes den čekáme proměnlivou oblačnost, později odpoledne a večer vyjasňování a teploty do 24 stupňů.
0: Někomu zlepší náladu káva z Vinohrad, jinýmu 12 z Anděla. A všem v Praze Dominik, Andrea a Vincent z odpolední show na Hit Radio City. Jsme zpátky.
10: Tak jsme to společně dokázali. Je pátek, 3 minuty po 3. hodině. A my jsme taky 3. A s čem nám to sluší, tak ještě, že děláme v rádiu. Andrejka, Vincent, taky Dominik, ahoj.
11: Ahoj.
12: Já, když jsem přišel dneska do rádia, tak jsem vám všem řekl, že vypadáte úžasně. Andrejka se na mě podívala a řekla si, ty jsi dneska nespal, že jo?
11: To ale nic nemění na tom, že vypadáš fantasticky. No, až mě je skoro líto, že tě posluchači nemůžou vidět.
12: Ne, já dneska jsem opravdu strápený a unavený, je to na mě vidět, ale buďte rádi, že jste neviděli Šmauze, našeho zprávaře. Ten očividně včera celou noc, teď se na mě kouká, vypadá to, že mě praští.
10: Jako ty zprávy, přátelé.
12: Hele, dokud budu mluvit, tak mě nemůže zmlátit, tak začne hrát písnička.
0: Takže to je... Hit Radio City.
12: Au!
10: Tehej Šmauze!
12: Šmauze!

0: přátelé, španělský rytmy na Hit Radio City, Luis Fonsi a Demi Lovato, s vámi Andrejka, Vincent a Dominik, 9 minut po 3 hodině, přejem krásný pátek, no a taky pevný zdravíčko vám bláznům, co jste se rozhodli zítra běžet maraton v Praze.
1: Kolik bude stupňů?
2: Tak akorát.
0: Mě zajímalo.
1: Hezky, všichni jsme vytáhli telefon.
0: A to neběžíme.
1: Neříkal to nahoru už Maus před chvilkou, kolik bude stupňů. Hele, 22, to je hezký, přátelé. Vy, co máte rádi maraton? No běžte, vypadá to hezky. Vyběháte?
2: No, vy to o mě asi ještě nevíte, ale já mám půl maraton za sebou.
1: Půl? No to je nic není, to se běží celý.
2: O co ti jde? Vincente, o co ti jde?
0: Přátelé, kolik je to? 20, kolik?
2: Do jedna.
0: Jedna, protože zítra se dívám, to je jenom 10 kiláků.
1: No tak to bys dala.
0: To je čtvrt maraton prostě, no.
1: Ne, Domčo, 21 děleno dvěma je těch 10.
0: Dvěma? No ale to je už půl maraton.
1: No ryčo?
2: A 42 je maraton.
1: Jo, 42 je maraton? Mm-hmm. Někdo může běžet.
0: Taky nechápu. Počkej,
1: tak tím pádem to jenom zítra čtvrt maraton.
0: Vykašlete se na to zítra, když tak, jo? Takhle, ne, že bychom tady byli, ale budem na vás myslet. Damiano, David, hezké odpoledne.

0: jak se tomu říká? Manifestace. O autosugestce, to je ono. Optimista Olga Lounová. Kamarádi, posloucháte Hit Radio ve čtvrt na čtyři a já si říkám, na to maratonu se asi zítra neuvidíme, ale takový pokusy o běhání, to kamarádi máte všichni za sebou určitě. Pokus, budu běžec.
1: Ano, těch startů pomyslných bylo několik a několik konců také, bohužel. Nejsem na to hrdá.
2: Já bych hrozně chtěl teď začít běhat.
0: No. A co ti brání?
2: No lenost.
0: Jo, lenost,
2: klouby mě bráněj.
0: A proč teď? Ale co to má za benefity kolem třicítky začít běhat?
1: Počkej, já ti něco řeknu, jo? Já jsem před týdnem, promiň, ale přijde mi, že jsi to neměl vymyšlený, tak já to vyplním.
2: Já jsem si dovolil jednou v životě nadechnout.
1: No dobře, tak
0: to je tak krásná ženská věta, slyšeli jste to?
2: Já jsem myslel, že to nemáš vymyšlený, tak jsem to chtěla vyplnit. Představ si, že ti to řekne v posteli, to bys běžel.
0: Oni to nemusí říkat, oni to mají ve očích. Ty vole.
2: To bylo normálně hezky, no. Andrejka neběhá, protože se bojí, že by oni říkali, že je běhná. Hele, vidíš to, měl jsem to vymyšlený.
0: Ještě, že tam jsou reklamy, já je musím pustit. Za chvilku jsme zpátky.

0: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Už za pár minut je tady 15:30. Celý gospel nám tady zpíval Mika na Hit Radio City. A tohle odpoledne je v pátek s vámi Vincent, Andrejka, Dominik. A Andrejka má zajímavý vhled do něčeho, co se týká nás všech.
1: Zajímavý vhled? No tak rozšířilo se nám zpátky drátové sluchátka.
0: Takhle, že je to cool, to víme, jo? Když se podíváte na ty 20-letý repery, všichni mají drátový.
1: A mně se to líbí, jako to, že se to zašmodrchává v kapse, vem děs. Ale jak to napasuje do těch nových telefonů?
2: Jo, oni teď teďkon vznikl nějaký údajně asi hoax alias internetová lež, že se vrací zpátky do Apple, do krabiček, drátové sluchátka a nabíječky.
1: Takže nás úplně mystifikovali. Já si trochu juchla.
2: Chceš ale, to zpátky, ale, jo?
0: Ukaž, jak si Andrea Bezděková trochu juchne.
1: Juchu!
0: To si juchla.
2: Ale ve mně se normálně mísily
1: ale
2: takový...
1: sluchátka.
2: Může oni domluvit, Andrejko?
1: Promiň, oni tam někdy byli sluchátka?
2: No sluchátka tam bývaly vždycky přece.
1: Fakt, tak to...
0: Kamarádi, pamatujete si, jestli tam byly, jasně, nabíječka, to ještě není tak dávno, co to přibalili, ale sluchátka si taky nejsem jistý.
2: Ano, byly tam drátový sluchátka, to vy mladí nemůžete pamatovat, ale byly tam a dokonce já jsem, jak jsem to slyšel včera, tak jsem si říkal, hele, to je hezký, svět se vlastně vrací do starých kolejí a pak jsem si řekl, počkej, ale ty starý koleje jsou neekologický, takže mám mít z toho radost, mám být z toho naštvaný.
0: Já věřím, že ty si najdeš způsob, jak být z toho naštvaný, stejně jako když jsme se dneska bavili o Harry Potterovi, ale na to se ještě dostane, přátel.
2: Tam mě naštvalo, ale extrémně. Já mám tendenci se naštvávat, viď, zbytečně. Tak tam něco pust už, prosím tě.
0: Pojď, ježmar, může být tohle? Kvíni?
2: Jo.
0: Kouzlo. Možná na nás v Apple s novým šéfem chystají takový kouzlo, otevřem krabičku a možná tam budou sluchátka, možná ne.
2: Byla to lež, nic tam nebude, poslouchejte hudbu, nazdar.

si ty hezké páteční, to je líbezný slovo, páteční odpoledne. Naše VIP. Jsem si říkal, jak by bylo hezký, kdyby teď zpívala nějaká česká celebrita. My jsme se bavili o tom, jak je chytrá, protože tady mám teď žebříček světových celebrit, který aktuálně vyšel, jaký jsou nejchytřejší celebrity. No ale zároveň nám hra...

0: Song VIP, tak by mě zajímalo, jaký z těch českých VIP to budou. Kdo si myslíte, že je chytrá česká osobnost? Protože v Americe je to docela překvapivý. Máme tam Estona Kačera.
1: Ešton.
0: Švarcik. Ešton? Aha. Uhum. Tak mi kleslo IQ pod 100. Já jsem taky chtěl říct, že jsme tady všichni tři jakožto představitelé samozřejmě toho vrcholu, jo? Takže musíme jenom pod nás hlednout.
2: Ale ty jsi byl na testech
1: IQ. Ano, ano. Byl jsem i na testech IQ, protože mě poslala moje učitelka na základní škole.
0: A byl pozitivní.
1: Ve třetí třídě mě poslala k psychologovi dětskému, jestli jsem v pořádku všechno.
0: No.
1: Tak jsem se vrátil s nějakým papírem, že mohu chodit někam do menzy na obědy.
2: Mezi ostatní děti.
1: ale vlastně k ničemu ti to není, no. Ale zajímá mě, že ty čísla jsou fascinující. Třeba Phoebe z Přátel 157.
0: Cibr.
1: Madonna 140, ale to nevím, jestli není věk.

0: Už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
1: Vážně? A co umí?
0: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
1: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
2: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.

0: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
2: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Super jackpotu Sportky je více než 250 milionů korun. Sportka od Olvinu.
3: Někomu zlepší náladu káva z Vinohrad, jinýmu 12 z Anděla. A všem v Praze Dominik, Andrea a Vincent z odpolední show na Hit Radio City. Jsme zpátky.

0: Za pár minut už je tady čtvrtá hodina. S vámi odpoledne Andrejka, Vincent, taky Dominik. Hledíme Dominikovi Šmauzovi pod ruce, co se na nás valí. Kromě maratonu i uzavírky, protože vždycky, když se v Praze běhá, co? Nedá se projet.
1: To je logický, protože se tam běhá, to je prostě ten daný jiný transport.
0: Já bych udělal jeden ročník, kdo z koho?
1: A nebo ať aspoň ty maratonci mají jakoby židle. Víš, že běhají s židlema, ty se na ně můžeš sednout a oni tě donesou z té jedné části Prahy do jiný.
2: Ale víš co, yeah. I jako maratonec máš občas obtíž se dostat na start. Mě tam třeba naposled vezl policejní vůz.
0: Počkej, tam bylo moc informací. Postupně.
2: Není to vtip.
1: Policajti tě vezli na start maratonu.
2: Prostě malinko jsem si spletla starty, lokace, a měla jsem startovat třeba za 15 minut, tak moje mamka, nasazená, protože věděla, že jsem trénovala, tak aby mi to neuniklo, stopla policejní vůz a dovezli mě až k cíli.
1: Přátelé, kdyby vás zajímalo, co se děje s našimi penězmi daňových poplatníků, vozíme misky, které zapomenou, kde mají být.
0: Já se bál, že máme...
2: Dávejte si na to pozor, přátelé.
1: Ty peníze.
0: To bude paráda zítra. One Republic ještě do celý hezké odpoledne.

0: do posledního tónu, protože do posledního tónu už její jméno není. Posloucháte Hit Radio City a prej už je to jenom Miley, ne Miley Cyrus. Dominiku, ty jsi pořád šmaus?
1: Ano, stále.
0: No, výborně. Dominik Šmaus na cesty.
2: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí na Pražském okruhu budete stále popojíždět ve směru na D1 mezi Rozvadovskou spojkou a sjezdem na Ořech. Kolony zůstávají i na jižní spojce, a to od Krče po Baranťák a od úrovně magistrály za Lanový most. Na Nuselském mostě je kolona ve směru do centra, zdržíte se i ve Vilznově ulici u hlavního nádraží. Ve Kbelské je silnější provoz směrem na Hloubětín a pokud míříte z Prahy na Brno, tak počítejte se zdržením od Průhonic po Mirošovice, naberete tam zhruba 25 minut navíc. Vaše dopravní info volejte na 777-937-777.
3: Mami, proč máme všechno od konceptu?
4: To jen se zeptej, tatínka.
5: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
6: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.

0: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
3: Bylo 16 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí s Dominikem Šmauzem, dobré odpoledne. Běžecké závody si vyžádají dopravní omezení v centru Prahy. S komplikacemi musíme počítat zejména zítra zhruba mezi 16 a 22 hodinou. Na některých místech ale budou omezení platit už od dnešních 18 až do půlnoci ze soboty na neděli. Podrobnosti najdete na webu praha.eu. Praha 7 má nové multifunkční hřiště spod Holešovice. Najdeme ho poblíž stanice metra nádraží Holešovice mezi ulicemi Plynární a Vrbenského. Místo, které bylo dříve zanedbané a nevyužité, teď nabízí dobrodružné hřiště, sportoviště a odpočinkovou zónu. Kanoista Václav Chaloupka slaví, poprvé v kariéře vyhrál závod světového poháru ve vodním slalomu. Na olympijské trati zvítězil o 16 setin sekundy před lídrem seriálu ze Slovinska. Naopak se nedařilo Martině Sadkové, která v závodě kanoistek skončila šestá a přišla o vedení ve světovém poháru.
1: City Extra.
3: Praha 6 zve na operu. V přírodním divadle v Divoké Šárce zítra zazní pohádková opera Antonína Dvořáka Čert a Káča. Diváci se mohou těšit na solisty, sbor a orchestr Národního divadla. Představení začne ve 14:00, vstup je zdarma. V noci se v Praze objeví déšť, výjimečně i bouřka, minima mezi 16 a 13 stupni. Během soboty naměříme na nejvýše 24, ráno bude převážně zataženo, zpočátku místy s doznívajícím deštěm. Přes den proměnlivá oblačnost, později odpoledne a večer se má vyjasňovat.

0: 4, teď k tomu přidejte ještě 4 minuty. No a my jsme tady 3. Ahoj, Parto.
1: Ahoj.
0: V plánu mám jedno. Tuhle hodinku, jasně, dostane se na nepoužitelný, ale taky se všichni vrátíme do školních let. Když se řekne škola, jakou emoci to ve vás vyvolá, přátelé?
2: Škola. Jsi zamilovanost.
0: Fakt?
2: Já jsem býval ve škole strašně často zamilovaný. Furt. Třeba celou druhou, jak se tomu říká, pololetí?
0: Třídy jsou
2: ne, jsou, je váš první stupeň, pololetí. Druhý stupeň.
0: Druhý.
2: No vlastně první stupeň jsem byl zamilovaný do mý spolužečky, kterou znáte, Charlotu. Znáte Charlotu zpěvačku?
0: Jasně.
2: To byla moje spolužečka, to byla moje láska. Potom, no potom jsem měl zlomený srdce. Pak jsme byli ve třídě tři roky jenom samý kluci. Tak tam, kdybych se zamiloval, tak musím jako hodně věcí změnit v sobě.
0: Hele, furt lepší než ta Charlotte, co chodila do Orlové na základku.
2: To je
0: jenom na ten první stupeň.
1: Ta šikanovala se do měsí spolužáky. Hit Radio City.
2: Vrstevnice učitelky.
0: Jste pořád jim budou stejně. Black Eyed Peas pro tebe, lásko.
2: Pro tebe, šalil.

0: Hit Radio City. Žádný ticho, ale Disturbed. Posloucháte Andrejku, Vincenta a Dominika, vaši odpolední parťáci. Ale sledujeme nejen, co se děje v Praze. Víte, co se chystá v New Yorku? Starosta, ten současný, tam na školách zrušil AI. Zkrátka, ne, nebudete to používat na tohle, dneska už jste na to moc chytří, jo, zase se vraťme, protože jasně, technologie se vyvíjejí, ale ty naše mozky díky tomu, co leniví.
1: To je pravda, i když jsem na druhou stranu, já jsem třeba byl vlastně hodně proti AIčku. Dneska už ho extrémně používám. A myslím si, že to je o tom, že on nám pomůže s něčím, co vlastně jako, jasně, údajně lenivý náš mozek, ale vem si, o kolik jsou lidi kreativnější, kolik blbostí lidi vymysleli.
0: No, další level blbostí.
1: Další level blbostí prostě díky tomu.
2: Ty jako možná záleží, v kolika letech se ti dostane do rukou.
1: To je, teď mluvíš o čem?
0: Andrejko, v kolika
1: Andrejko,
0: letech?
1: Mluvíme tady o AIčku, o čem to mluvíš, co to sem táš?
2: Dej to pryč, dejte to ode mě pryč.
1: O čem to furt mluví?

0: A je přesně to, co při pátku potřebujete. Taková malá rehabilitace. 16 hodin 18 minut. Posloucháte Hit Radio City. S námi tady Vincent, taky Andrejka a Dominik. Před chvíli jsme společně řešili, AIčko na školách v Americe, respektive v New Yorku, se zruší. A to AIčko ve školství, dáte mi za pravdu, že je to vlastně takovej tahák? Jako byly za nás taháky?
1: No to za nás tenkrát, jsme to jeli poctivě všechno. A pozor, mě dala babička takovej super tip, jela jsem harmoniku. Sešněroval jsi z takové jako kilometr dlouhý papírek do takové harmoniky a jenom si potají v dlaně otáčel list po listu.
2: To by mě zajímalo vlastně, jak to měli, jo, teď jsem chtěl říct, jak to měli ještě před náma, víš, že třeba, vím, že ty lidi, kteří byli třeba u okna.
1: Ještě před náma.
2: No, jako před náma, jako před moderní dobou. Že já třeba vím, že kamarád dělal tahák tak, že vlastně viděl z okna. Mm-hmm. A když měl test, tak normálně někdo šel tomu v oknu a tam držel nějaký jako napsaný odpovědi.
3: To je šikovný.
2: To je šikovný.
1: Počkej,
2: je
1: něco dobrý? Jako Láska nebeská?
2: V podstatě ano, taková Láska nebeská s odpovědí na dějepis.
1: Ale jak on mě mohl vědět, co zrovna má ukazovat?
2: Tak asi se domluvili, ne? Ne, tak třeba měli test na něco.
0: Na špatnou třídu to ukazoval třeba.
1: To je strašně komplikovaný.
2: To je zlatá harmonika, veď?
1: Zlatý ejáčko.
0: Nějaký taháky bychom vylovili všichni. Já byl strašně chlupatej, kdysi, jo? Teď už moc ne, samozřejmě, ale za nás...
2: Voholila. Učitelka tě voholila, jestli tam co nemáš.
0: Ne, já si to psal mezi ty chlupy, ty taháky. Já měl děrovaný rifle a mezi ty chlupy na nohách jsem si, přátelé, vždycky napsal vzorečky, otevřel jsem díru.
2: To je něco tak strašně jako orlovskýho. To je něco tak orlovskýho.
0: Ale víte, co použitelného? Teď přecházíme k čemu? K těm nepoužitelným.
2: Přátelé, 777-937-777. To je to číslo, kam vy napíšete sem nepoužitelný. My vám potom zavoláme a položíme vám 10 otázek. Když na však 10 odpovíte špatně v rekordním čase, tak něco získáte a to už ví naše...
1: A víte,
2: neví, to už neví,
1: chcete to vědět, půjdete do divadla.
0: A to do Hibernie na Saturni na Kamarádi. Dva lupeny tady třímeme celý týden. Dneska se rozhodne.
2: Za chvilku. No, to má pravdu, no tak posílejte. 777-937-777, jsem nepoužitelný.
0: Jsem chlupatý, píše.
4: Levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů, kilo za 49,90. A jeho český ajdam plátky 100 gramů s apkou pouze za 19,90. Albert. Dle srovnání k 26.8.
5: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
6: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
7: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.

0: Tohle je Vysoká škola DJingu. Axwell a Ingrosso, posloucháte Hit Radio City a za pár vteřin už je tady půl pátá. V pátek. To je dobrý čas být nepoužitelný.
1: Nepoužitelní. Jediná hra, kde nesmíš vědět absolutně nic, abys byl vítěz.
0: Aby byl nejvíc nepoužitelný, tak to má dneska nejbliž Petr. Ahoj.
2: Ahoj.
3: Petře, je pátek. Víš, co to znamená?
2: Bejt nepoužitelný.
0: Taky.
3: Ještě něco to znamená, Petře?
2: Začátek víkendu?
3: Ne, pojď, opravdu, co to znamená pro tebe? Tam hluboko.
2: Pátek, že zítra nemusím do práce.
3: No, třeba, já jsem myslel, že se k nám něčemu přiznáš, rozumíš? Řekneš, že pátek, to znamená, že dneska pojedu unášet veverky.
0: A já myslel, že Hibernia ti poslá ještě pár litrů na víza, ty řekneš, v tobě uvnitř je touha vidět Saturnina.
3: Ano, samozřejmě, samozřejmě.
4: Toužím po kulturním zážitku.
3: To jsem myslel, co tě čeká v pátek, tak jak to oslavíš?
2: To toužím, ale...
3: Jak oslavíš konec týdne?
2: Dorazím domů a budu se věnovat dětem.
3: To je, jak kdybys byl terapeuta, viď? Já mám takový jako nepříjemný otázky na tebe. Ty musíš do sebe se...
0: Ale na první hodině.
3: Tak, pojď. Na první hodině. Co tě trápí, Petře? Vaše otázky. Dále,
2: Netrápí mě nic.
0: Tak to je skvělý pacient.
4: Teď ho trochu trápíš ty.
3: No, to si myslím. Petře, pojďme na to. Hele, je to jednoduchý. 10 otázek, nesmíš nikdy odpovědět dvakrát stejně.
2: Dobře.
3: Jo, to vidí, to má, tak jo.
0: Tak jo.
3: Tak jo, připrav se, startujeme za 3, 2, 1, start.
0: Kolik let má Lucie Bílá?
2: 3.
4: Jakou barvu má zpěvák Blue?
2: Růžovou.
0: Kdo zpívá v kapele Opět a Radeček?
2: Veverka.
4: Jak dělají vrzející dveře?
2: Haf.
0: Kolik prstů má ryba?
2: 20.
4: Doplň text, cesta je prach a štěrk.
2: Hrát.
0: Jak se jmenuje prezident Slovenska?
2: Nevím.
4: Jak zní rozbití lahve?
2: Bum.
0: Ve kterém roce se narodil Petr Pavel?
2: 19.
4: Kolik břehů Vltavy má Praha?
2: 8.
3: Stop! Tak. Ten čas.
0: Já jsem napjatý, kámo, za tebe.
3: Já ti nabízím za to, jak jsem tě rozhodil před tím svýma idiotskýma otázkama, tak ti nabízím, že ti odečtu 2 sekundy. Co si o tom myslíš? Ale jenom když přiznáš, že jsem tě trošku rozhodil svýma idiotskýma otázkama.
2: Rozhodil jsi mě velmi.
3: Tak.
0: A když ho pošleš do tak za 5 sekund.
3: To je expoziční terapie tohle. Tak jo, hele, odečítám ti tím pádem 2 sekundy. Inspiroval jsem tě ale, protože kapele O2, Pit, Radeček a Veverka, tam jsem já říkal, že lovíš veverky. A potom, kolik prstů má ryba, ty jsi řekl 20, což je pravda, proto se dělají rybí prsty, protože to je ekonomicky výhodný.
0: Ale my jich máme v balení 9.
3: My máme jenom 9. Takže tím pádem máš čas, který je 39,56.
0: Nestačí to, kámo, sakra. Byl jsi dobrý, ale děkujem.
3: Já se ti omlouvám.
0: Ten Vince, nebudem ho pouštět jen tak na volno, na krátko, jak se říká.

0: Alex Voren, vy posloucháte Hit Radio City. 4 hodiny a 40 minut k tomu Vincent Andrejka a Dominik s vámi. Kamarádi, všechny obavy z novýho Harryho Pottera tady můžeme společně rozpustit, protože vyšel nový trailer a viděli jste ho, to je nádherný, to je tak krásný, ale mám tušení, že jeden ze studia má jiný názor.
1: No, ano, protože jeden z tohoto studia je absolutním fanatikem do Harryho Pottera a miluje to. Hele, čert vem červenýho svejpa. A toho si nechám vytetovat na čelo, za trest.
0: Tak, chtěl jsi, když jsi viděl ten první trailer.
1: Čert vem červýho svejpa.
2: Podlož ten rům už na chvilku.
0: Pozor, přátelé. Všichni víte, že kolem toho novýho Harryho Pottera byly nějaké diskuze, kontroverze, černý Snape.
1: No ale o tom mi nejde, víš co, mě třeba mrzí to, že když si vezmeš, tak v tom Harry Potterovi ten seriál má být o tom, že nám ukáže něco, co film...

0: nedokázal stihnout ukázat. Jo, tam toho příběhu je vohodně víc. A když se podíváš na ten první trailer, tak to je nějaká švédská detektivka. Když se podíváš na ten druhý trailer, tak je to levná imitace toho, co milujeme. Jo. Tak Hergot, tak jestli uděláte něco jiného, tak nám vlastně ukažte něco jiného. Já nepotřebuji vidět to stejný v horším.
1: Ano, my taky děláme tady věci jinak v rádiu. Ano. Třeba nemůžu najít podkres Harryho Pottera, tak se o tom už minutu bavíme do...
0: Co to je? Magic...
1: 1001 noc, asi nevím.
0: Magic Fantasy Music. No ale počkej, ale já ti něco řeknu, kamaráde, použil jsi stejnou hrubu, jako oni dali do traileru.

0: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
1: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
2: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/iTonk. iTonk. Domov na prvním místě.
3: KFC ti zase nabízí víc.
4: MacBooky Neo,
3: iPhone 17,
4: laserové projektory,
3: sluchátka Apple Beats
4: a stovky dalších cen.
3: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
4: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
3: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 54,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A seko bianco nebo rosato za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
7: V pohodě, já ji přivážu k Barovce.
8: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KB.cz.
9: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na Maxivita.cz.
10: Dominik a Vincent ještě neřekli poslední slovo. Vlastně oni ho nikdy neřeknou. Odpolední show Hit Rádia

0: Ráno tě probereme snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
1: Máme příležitost. Hele, jdem se ukázat.
2: Já bych to asi vidět nechtěla, Michal.
0: Pak hudební pohoda do pražských kanclů s Kubou Urbanem. A odpoledne nejzábavnější odpolední show v českém éteru. Dominik Vršanský, Vincent Navrátil a Andrea Bezděková.
3: Velkolepý. Natočím to.
4: No tak všechno velkolepě.
3: Všechno velkolepě.
0: Tvoje pražská trojka. Jsme tvoje pražské hit rádio. Hit Radio City. Zlepši si náladu.

0: Je jo, král pultu a smyčců. David Guetta na Hit Radio City. Za 3 minuty už je tady 5. A další hity. Teď budeme pokračovat, hledíme ale Dominikovi Šmouzovi pod ruce, co se chystá. Představte si elektronické... Ne, to je jiná zpráva, to se taky chystá. Ale jinak letiště Václava Havla chystá novinku na terminálu 1. A pokud se nepletu, jedna z nás tří, která tady je, tak někam letí.
1: Ano, přátelé, jedu za Adélou do LA, ale naštěstí to beru přes Mnichov, takže se mě to netýká.
0: A terminál 1 je, to jsme se bavili...
1: Mimo Schengen.
0: Mimo Schengen. Bude tam víc přepážek, bude tam víc samoobslužných pokladen a tak dále.
1: Takže i více front.
0: Asi to. Čekejte na Šmauze, on řekne víc. Dokonce i ví, co kam líbí.

0: Uděláme dohodu. Leony, za pár vteřin celá zprávy. Dominik Šmaus se taky na Hydrádiu City mrkne na cesty. Já doufám, že ty nehody, co tam jsou, budou poslední dneska, všichni chcem dorazit při pátku na víkend dobře. Takže opatrně.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí. Na jižní spojce jsou kolony v obou směrech, jedna od Krče po Barandovský most, druhá od úrovně Záběhlic k Průmyslové ulici. Na Nuselském mostě zůstává zdržení ve směru do centra, zdržíte se i ve Vilznově ulici u hlavního nádraží. Kolona je taky na D5C před Prahou, následně přechází na Pražský okruh směrem na D1 a táhne se k Ořechu. A pokud míříte po dálnici D1 na Brno, tak počítejte se zdržením od Modletic po Mirošovice. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
2: Bezpečnou jízdu přeje Emil Frey Toyota. Spolehlivý partner pro váš spolehlivý vůz. www.emilfrey.cz.

0: rámci Rádia CZ. Hit Rádio City.
1: Bylo 17 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí s Dominikem Šmauzem. Dobré odpoledne. Elektronické aukce 17 městských bytů v centru Prahy jsou připravené, zájemci už se mohou hlásit. Pokud splní všechny základní podmínky, postoupí do druhého kola. Samotná aukce se pak uskuteční ve čtvrtek 24. září. V nabídce jsou byty o ploše od 22 do 220 metrů čtverečních. Je možné si je prohlédnout na webu města. Letiště Václava Havla chystá novinky na terminálu 1. Příletová pasová kontrola se rozšíří o 5 přepážek a 4 samoobslužné brány Easy Go Gate. Také se zvětší prostor pro čekající cestující před hraniční kontrolou. Práce začnou ještě v první půlce září, pokračuje mluvčí letiště Denisa Hejtmánková.
2: I když budou práce rozděleny do jednotlivých etap tak, aby byl dopad na provoz letiště co nejmenší a omezení kapacity hraniční kontroly minimální, může v průběhu přestavby dojít k dočasnému omezení pasové kontroly a vzniku front.
1: Úpravy mají být hotové do konce dubna. Předpokládané náklady jsou do 290 milionů korun. Česko přijalo nová bezpečnostní opatření, a to v návaznosti na incidenty v okolních státech, u kterých je podezření na sabotáže a působení cizí moci. Uvedl to ministr vnitra Lubomír Metnar. O jaká opatření jde, ale neupřesnil. Podle deníku Právo se zvýšila ochrana letišť a nádraží. Naše basketbalistky dnes vstoupí do mistrovství světa. Na úvod v Berlíně vyzvou Itálii. Na světový šampionát se dostali poprvé od roku 2014 a jejich soupeřky dokonce po 32 letech. Utkání začne ve 20:15. Noc přinese ochlazení na 16 až 13 stupňů, přidá se déšť, výjimečně i bouřka. Ráno bude převážně zatažené, zpočátku bude místy s doznívajícím deštěm. Přes den čekáme proměnlivou oblačnost, později odpoledne a večer vyjasňování, teploty do 24 stupňů.
0: Někomu zlepší náladu káva z Vinohrad, jinýmu 12ka z Anděla. A všem v Praze Dominik, Andrea a Vincent z odpolední show na Hit Radio City. Jsme zpátky.
3: Ahoj, 4 minuty po 5. Tak co přinese noc, co se počasí týče, už víme, bude mokro, bude pršet. Ale co přinese víkend, to mě zajímá. Co máte v plánu, přátelé?
4: Já jsem chtěl jít na padel, ale ty nemůžeš.
3: Takže nepůjdeš na padel.
4: Takže nepůjdu na padel.
5: Já
3: tak může
5: půjdu.
3: Andrejka jít na padel.
5: Já taky nemůžu, já se chystám na Fashion Week, pánové. Ale chystám se tak, že ještě nemám ani ponožky.
3: To bude Fashion Week, opravdu.
5: Zatím jsem u toho, že panikařím.
3: Dneska už tam může každá, víš co.
5: Ale když vidím tu Vincentovu košili, tak už o sebe nemám strach.
4: Jakože jsem oblečený jako šmuk, nebo jakože vedle mě budeš vypadat i tak dobře, nebo o co jde?
5: Že mi počí svoji košili.
4: Jo, vidíš, to já jsem říkám, to hned jako urážku.
0: Hit Radio City.
3: Nickelback. Jako první hit další hodiny, hezké odpoledne.

0: Normálně starý závan dobrých časů. Starý dobrý časy. E17 na Hydrádiu City. 5 hodin a 12 minut k tomu.
1: Fany zprávy. Zasměj se tomu, co se vážně stalo.
0: Kamaráde, slyšel jsi to, ty máš znělku. Slyšeli jste vy všichni? Možná, pokud nás posloucháte často, víte, že teď hádáme titulky. Vincente, pro tebe a pro ostatní ještě jednou.
1: Fany zprávy. Zasměj se tomu, co se vážně stalo.
2: Já jsem nadšenej. Já jsem tak často dotčenej, že jsem zapomněl, jak to slovo zní. No, ale já mám vlastně hru svoji, kterou vám tady furt spu. A rádio už mi na to udělalo svoji znělku. Zní to trošku jako BBC One teda. Nebo víš, jakože takový ty...
3: Já myslím, že to je originál.
2: Originál. Ale tím pádem poslouchejte, přátelé, protože máme tady zprávy, takže to naprosto sedí. Protože světové zprávy já pro vás mám. Ale neřeknu vám je celý, řeknu vám jenom část. A vy již tradičně musíte hádat, jak ty zprávy dokončí.
0: Mm-hmm. Pojďme na první zprávu.
3: To jsem taky dali.
2: Sedí. Nevěsta byla při své svatební noci velmi vlhká. Z nezvyklého důvodu.
4: Takže se na ní vylilo...
0: Pořád tam budeme držet tekutiny tělní, jo? Je jedno, odkud kam vytékají, ale...
4: Takže jí praskla plodová voda.
0: Takže Andrejka se sekla u tekutin a jenom vlastně mění to složení, kde odkud chtěla. No, nějaký třetí element se tam... Přišel pejsek a oblízali tvář. Bylo hezké.
2: Bylo by to hezký, ale ten pejsek by se utopil. Protože tropická bouře zaplavila kostel ve filipínském městě Haganoi. Nenechali se odradit a normálně v tom kostele je i video, jak popas vody, ty bílý šaty celý rozmáčený a oni tam fakt v hnědý vodě stojí u toho oltáře a prostě se nechávají oddat.
4: A to je krásný.
2: To je hezký, ne?
4: To no, je láska až...
2: Až popas.
4: Až popas.
2: Máme tady další zprávu. Polák skončil ve vazbě poté, co zdemoloval veřejný majetek. Jakým způsobem?
0: Asi někdo v rádiu pouštěl zvony. Hano byl, křesťanské symboly.
4: A nebo se dopustil... Čeho se tak mohl dopustit?
0: Dopustil se hanobení polštiny. On totiž předváděl, že je Polák, umí po našemu, bo polsky, ale vlastně mluvil i taky jako fajný Piontek, když přijde to je štodlové, bardzo fajné. A oni na to přišli potom.
2: Bardzo ne. No to jsem chtěl říct, hledáš to dobře, polsky, ale nemůžu být prostej v rádiu.
0: OK.
2: Víš, jak se řekne?
0: Jo,
2: všichni víme.
0: Taky.
2: Nepřátelé, Polák pluhem rozoral čerstvě vyfasta... Tak to je normální jazykolam. Polák pluhem rozoral čerstvě vyasfaltovanou silnici. Protože oni to postavili za jeho pole, on se domníval, že to ještě stále je jeho pole, a tak tam projel a celý ten asfalt za škodu asi za 20 milionů, ne, 2 miliony,
0: okay.
2: tak tam spáchal.
4: Tak to mě úplně připomíná scénu z auta. Viděli jste to?
2: Ten
4: Blesk
2: film.
4: McQueen? No.
0: To udělali podle toho právě.
2: To udělali podle toho.
0: Pojďme na poslední zprávu.
2: Jdeme na poslední zprávu, já vám ji ale jenom
1: přečtu. Fany zprávy. Zasměj se tomu, co se vážně stalo.
2: A vy musíte po písničce uhádnout, pište nám na 777-937-777, jak tato zpráva dopadla ve skutečnosti. V dánském městě Køge rozdávají pokuty ve výši 81 korun. Hádejte za co? Na 777-937-777.
0: My jdeme taky hádat. To byly dnešní dobré zprávy. A teď Taylor Swift na Hydrádiu City. Ještě něco, ty Taylor?

0: velký pátek, lidi. You saved my heart from the fate of
1: Ophelia. A Taylor Swift na Hitradio City 17 hodin 19 minut a my pořád nevíme.
2: Fany zprávy. Zasměj se tomu, co se vážně stalo.
1: Jak končí některé události, které se skutečně staly.
3: A ta poslední zněla takto. V dánském městě Køge rozdávají pokuty ve výši 81 korun. Hádejte za co?
1: Napsali nám.
4: Napsali nám a Petr nám píše. Petr nám píše, že si myslí, že to je za to, že někdo při jízdě na eskalátoru stál v levém pruhu.
3: Já nevím, jestli v Køge mají metro. A jestli jo, tak tam je metro.
1: Ale asi ho to hodně v Praze štve, protože samozřejmě to je obrovský problém. Ano. Vpravo obrovský se stojí, problém. Vlevo se utíká.
4: A víme, že kole jsou ukáznění jezdci.
3: V Køge? To vyslovila úplně srandovně.
1: 81 korun, to už dneska nic nekoupíš za takový peníze.
3: Co myslíte vy? 81 korun, je to pokuta. Přijde za tebou někdo a řekne, tady máš pokutu, zaplať 81. Co by to mohlo být? To asi nebude nějaký velký zločin, ne, přátelé?
1: A proč je tam ta koruna mě štve, víš? No.
4: Vyplivl si žvejkačku mimo vyhrazenou
3: zónu. Tam je prostě na tom náměstí kolečko, kam
1: všichni mají. Co mi pliveš do modrý?
3: Domčo?
1: 81 korun přepočtu. Může to být, že je někdo neupravený, jenom že ho tak napomenou?
3: Jo, to je hezký, jakože jsi šmuk, tak prostě zaplať 81 korun.
1: No, zadí si goliče, ale máš na holiče.
3: Ne. Zákazníci restaurace v dánském městě Køge musí platit pokuty za to, když na talíři nechají nesněděné maso.
1: Aha, to doplácí. A je to podle gramáže?
3: Za každý kousek masa, který nesníš, tak platíš 81 korun. 25 dánských korun konkrétně.
4: Ale to je výborný nápad.
3: To je hezký, prostě vezmeš si to, protože tam nějaký all you can eat buffet a je prostě štvalo, že ty lidi se to naberou a pak to vyhazujou. Takže za každý kus, co jsi vzal a nesnědl, tak frajere, plať.
4: A to mají na Floře? Tak.
1: To mají na Floře all you can eat? Odkud máš ty zprávy?
3: Tam ale vyhazuješ, ne, všechno?
4: Ne, ten, kdo to nesní, tak to vrátí zpátky.
3: To vrátí zpátky. A fakt je 81 korun.
2: $4.90 za 1 kilogram. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24.90. A seko bianco nebo rosato za 11.90. Lidl, to se vyplatí.

0: vyhrála dnešní snídaně šampionů na Hit Radio.
1: A my vám přejeme parádní páteční ráno, 6:02.
2: Musíš se rozkokrhat ještě.
3: Jsi byl nějakým rockovým koncertu včera, ne?
1: Tak, Davide, já bych to odstartoval vtipem, co jsi nám tady říkal asi před 15 minutama. Co ty na to?
3: Dobře, můžeme. Takže baví se také dva kluci v hospodě u piva, ten jeden říká tomu druhému: hele, mám teďka takový netradiční vztah, jo, nekecej, povídej. No já teďka chodím s dvojčatama. Ty bláho, jak je od sebe rozpoznáš. No tak Aneta, ta má takový mikádo, středně dlouhý, hodně se maluje, má krásný bílý zuby. No a Roman, ten má pindělka.
0: Snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem.

0: Krásný pátek přeje Vincent, Andrejka i Dominik. Posloucháte Hit Radio City. Tohle byl Neil Diamond. Přátelé, já ani nevím, jak Neil Diamond vypadá, ale jsou celebrity, u kterých víme, jak vypadají. George Clooney, toho zná každý na planetě, že jo?
1: Feša... Jsme udělali stejný zvuk, Andrejko. Jsme udělali stejně nadšený zvuk z pána.
0: Protože určitě ho oba máte na seznamu, ano. A mezi vámi, přátelé, co nás slyšíte, určitě spoustu lidí, co má na seznamu George Clooneyho, jako i když jste ženatí v daní.
1: Jak když máš tady ten seznam, víš, jako s kým se můžu vyspat. No. Zeptal se někdo George Clooneyho, jestli chce spát s náma?
0: Má seznam lidí,
1: počkej,
2: který... A neudělal chybu, že to ještě neudělal?
1: To nebyl vtip, zeptal se ho fakt někdo?
0: Určitě ne. Tady dále o to, proč se bavíme o George Clooneym, protože jsem zvědavý, jestli tyhle privilegia se budou stahovat i na toho dvojníka, co hledají v Praze. Slyšeli jste o tom?
1: Ne.
0: V Praze vznikne film, George Clooney tam má hrát a hledají dvojníka. Někdo, kdo vypadá úplně stejně.
1: Tak, aby jsem nemusel, ale jak to bude těžký natáčení.
0: Ne, to nebude celý film s tím dvojníkem, ale s tím jeho Clooneym. George Clona, George Clona hledaj.
1: George Clona hledaj.
0: A ten ho bude zastupovat. Nebude to úplně kaskadér, ale v nějakých scénách se prý objeví.
1: Sexuálních? A to je škoda, protože kdybych měl zastupovat George Clooneyho v sexuálních scénách, tak je mi líto, že tam není.
0: Kamarádi, vy posloucháte Hit Radio City, Vohnoutí a další hity na vás se ještě valí, vaše odpolední trojka je tady s vámi.
1: Vohnoutí, o tom jsem mluvil. Vysvím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, skřínek se stávají zatáčky, toží se svět sem na sračky,

0: vámi Vincent, Andrejka, Dominik. I když i náš čas už se pomalu krátí. A tak vás aspoň musíme upozornit na něco. Můžete být bohatí. Hrozí to, když budete poslouchat Snídaní šampionů od pondělka.
1: Můžete vyhrát fakt velký balík peněz. A to přesně 100

0: 1000 korun stačí, když ráno otevřete dveře.
1: Když uslyšíte ten zvuk a kouknete se ven, tak to znamená, že když tam jsme, tak vy máte prachy.
2: A celých 100 000 mezi vás následující měsíc rozdáme. Od pondělka snídaně šampionů poslouchejte v 7.10. Mm-hmm.

0: nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
1: Reklamy byly dlouhé? No jo, ale my z něčeho moderátory platit musíme. Dej si odpolední show Hitradio City.

0: Silvester. Přátelé, zítra je víkendovýma. Potom je neděle a potom si dáme solo jízdu společně, protože tihle dva blázni, vím, co navrátil Andrejka Bezděková, že nebudou příští týden.
1: To není pravda. Já tady budu. Nějaký dny, jo?
0: Takhle ve vysílání.
1: No ve vysílání
0: možná.
1: Tady budu.
0: Fakt?
1: No jasně.
0: A proč hrajou tohle?
1: Já nevím. Co máš špatně?
2: To je road trip, to je pro mě, já už se balím.
1: Tady můžeš přestat.
3: Můžete přestat mluvit o tyto hezkých
4: pátách. Hit Radio City.
5: Zlepši si náladu.

0: si náladu.
1: Sleduj Hit Radio na Instagramu.
0: Zlepši si náladu.
1: Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí na D10 hlásíte kolonu ve směru od Prahy. Popojíždět budete taky na pražském okruhu mezi D5 a Ořechem a zdržení hlásíte i na D1 směr Brno mezi Modleticemi a Mirošovicemi. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v Dabu.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
2: Je 18 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, dobrý podvečer. Vyražte o víkendu na houby, nabádají meteorologové. Nedávné vydatné deště i počasí posledních dnů výrazně změnily podmínky pro jejich růst. Zlepšují se zejména v horských a podhorských oblastech. V Čechách je situace výrazně příznivější než na Moravě. Více než 243 tisíc šoférů si musí do konce roku vyměnit řidičský průkaz. A to kvůli konci platnosti. O nový řidičák je možné žádat online, připomíná mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka.
3: O nový si lze jednoduše požádat na portálu dopravy. Elektronické podání žádosti o nový doklad i jeho vyzvednutí je rychlé a bezpečné. Nejvíce řidičáků bude k výměně u skupiny lidí ve věku 61 a více let.
2: Nejvíc výměn se má uskutečnit ve Středočeském kraji. Řada muzeí a galerií bude v neděli otevřena zdarma. Stálé expozice bezplatně zpřístupní 15 institucí, které zřizuje Ministerstvo kultury. Mnohé otevřou více objektů, které spravují. Registrace předem zpravidla není potřeba. Státní muzea a galerie mají být nově volně přístupné každou první neděli v měsíci. Policie v Hradci Králové bude v neděli v pohotovosti, a to kvůli fotbalovému utkání místního FC Hradec Králové se Spartou Praha. Na veřejný pořádek dohlídne více policistů. Řidiče policie upozorňuje na možné dopravní komplikace. Nedělní utkání na Malšovickém stadionu začne v 18 hodin.
0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
2: Zítra bude zpočátku zataženo až oblačno, na většině území déšť nebo přehánky. Od severozápadu čekáme postupně proměnlivou oblačnost, zejména na severu výjimečně přehánky. Na večer bude mraku většinou ubývat. Nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů Celsia.
4: Krásný dobrý večer, s vámi už vaše Lea, Hit Radio, to nejlepší z 80. 90. až po milénium. Tak co takhle lambáda? Máme takové babí léto, bych řekla, tak bokem doprava, bokem doleva a hlavně je pátek, tak volume doprava a jdeme na to.

tohle vám hrajeme 80. léta, 90. milénium, je pátek večer, 4.9., 10 minutek po 18. Hezký podvečer, ne úplný večer, vám přeje Lea, tak doufám, že si to tady spolu užijeme, napište mi, kdo posloucháte na 777-937-777 a já vám k tomu budu hrát samý skvělý pecky. Teď zabrouzdáme do českého rybníčku a dáme si legendární hit. Kapely Krištof, Kosmošop a taky potom Snap a Summer. Tohle a ještě mnohem více, tak hezký večer.

0: Lady, jedna z mých nejoblíbenějších písní, The First, The Last, Eternity. Doufám, že máte hezký večer, my pokračujeme dál, protože před námi jsou něco prorokový faroušky, Pink Floydi, to si dáme, a taky Sugar Babes, a nebo tahle skvělá partička. Club 7, kdo je nezná, jako by nebyl. Dokonce byl s nimi i seriál v 90. letech. Skvělá kapela. Tak i tohle si dáme za moment pro vás, tak buďte s námi a pište dál, co děláte, jak se máte a hlavně kdo a odkud posloucháte.
1: Hit Radio. Hit Radio.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: můžete nejen vy, ale i chlapi, muži, pánové. Díky, že posloucháte, no a za chvilinku jsme zpátky. Do té doby se má skvělá muzika.
1: Maxi. V Baumaxu mají akubrusku Einhell jen za 999 korun.
2: Super, ale musel bych si koupit kilometr prodlužovačky.
1: Neboď labuť. Baterii s nabíječkou teď dostaneš za 1 korunu. Ale pozor, akce platí do konce září.
2: Baru, jedeme hned. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90. A kofola 2 litry s apkou pouze za 21,90. Albert. Dle srovnání k 26.8.
1: I'm Ariana Grande.
2: It's Hozier.
3: Hit Radio stále s vámi, krásný dobrý večer vám přeje Lea. My pokračujeme, jedeme dál, ty nejlepší hity 80. 90. až po milénium. Buďte s námi.

Posloucháte Hit Radio, je v pátek 4. září a jestli jste celý týden čekali na nějaké znamení, že víkend je opravdu tady, tak tady ho máte, kamarádi. Bye Bye Bye od NSYNC, nejlepší devadesátková kapela. Takže pracovní týden balíme, starosti necháváme někde za dveřmi, do popelnice s nima třeba a míříme vstříc pátečnímu večeru. Zítra sobota, neděle, pohoda, klídeček, relax. Tak krásný páteční večer vám přeje Lea a vaše Hit Radio. A teď už NSYNC.

0: Tak tohle je páteční nálada. Brandy, Monika, Ježíš, Maria, prostě skvělý. Přesně podle našeho gusta. A rozhodně nekončíme, protože za chviličku Venga Boys, Survivor a spousta dalších skvělých hitů, které vám rozjedou ten páteční večer 4. září. Prostě zakončení toho prvního školního týdne. Tak ať jste kdekoliv, nalaďte se na víkend společně s námi. Tak za chviličku Venga Boys. Šalalalala.
1: Hit Radio City.

24,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A seko bianco nebo rosato za 11,90. Lidl, to se vyplatí.

Stále s vámi. Možná někdo z vás má takový ten pocit, že prostě někdy stačí jen na chviličku zpomalit, nadechnout se a nechat za sebe mluvit hudbu. A tohle tady přesně děláme, protože teď přichází krásné spojení dvou výjimečných hlasů a jedné skladby, která opravdu má takovou tu pravou atmosféru. A je to Miroslav Žbirka a Marta právě teď.

0: spousty skvělý muziky 80, 90 až po milénium. Hit Radio City.
1: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Stavební parcela v Běcharech u Jičína za 1 380 000, pozemek k bydlení v Libeži u Benešova za 3 470 750 korun, obchodní objekt v Jihlavě za 5 999 000, rodinný dům v Králově dvoře u Berouna za 4 990 000 a byt 2+1 v Rychnově nad Kněžnou za 2 990 000 korun. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.

Co se pomalinko, ale jistě blíží. Proto jsem si dala i ten vánoční podkres. Tak schválně, kdo někdy zažil předvánoční New York, tak ten ví, že je to prostě nádherná atmosféra. Já jsem ho nezažila, chci si to splnit buď letos nebo příští rok stoprocentně. Prostě jednou za život to chci opravdu zažít. A je to atmosféra, na kterou se prostě jen tak nezapomíná. Světla, výlohy, obrovský vánoční strom, ruch města, které snad nikdy nespí. No a my se tam teď alespoň společně na chvilinku přeneseme hudbou, protože právě teď na scénu Hit Rádia přichází Pet Shop Boys a jejich New York City.

0: My dneska spolu budeme usínat s vámi Lea a zítra se spolu budeme probouzet tou pravou nohou do toho nového dne, hlavně víkendového dne, kdy většina z vás odpočívá, relaxuje a děláte to, co máte rádi. My se vám postaráme o zábavu zítra s Filipem a hlavně budeme roztáčet kolo narozeninové rulety, kde budou opět další nezapomenutelné zážitky. Takže rozhodně i o víkendu buďte s námi, jo? Dobrá nálada zaručena, pozitivní energie taky, i když záleží, jak se dneska vyspinkám. Ale víte, že někdy s náma je to těžký. Na druhou stranu jsme tam všichni spolu rádi, takže si ten víkend tady užijeme. Za chviličku Jamiroquai a nebo Bára Basíková a spousty dalších hitů. Hezký pátek.
1: Hit Radio City. Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.

doufám, že se máte krásně, ale podle toho, co píšete, tak ano. My vám hrajeme ty nejlepší hity. Já se s vámi pro dnešek budu muset rozloučit. Poběžím spinkat. Nevím, čím to je, ale dneska jsem tak strašně unavená. Špatně se mi v noci spalo, tak já doufám, že zítra v sobotu v 7 hodin ráno tady budu s dobrou náladou, tak jak jste zvyklí, s takovou tu mojí šílenou pozitivní energií a že si ten víkend uděláme hezký. Tak se mějte krásně, užijte si páteční večer a přeju vám všem krásnou dobrou noc. Posílám velkou pusu a buďte na sebe hodný, jo? Tak zítra čau. Hit Radio City.

Můžu ti vylejt svoje srdce, jenže nevím, k čemu ti to bude, když se pořád díváš blbě na mě. Chtěl jsem jenom vyndat všechno, co mám v sobě, abych zapomněl na věci, které v životě jsem dělal špatně. Klečím na kolenou, volám Bože, pusť mě běžet za rodinou, bez který můj život nemá šance na nic. Nevím,

znáš to, všechny city schovat na papír, pak jenom doufat, co se stane, až je objeví. Třeba nic, třeba všechno se to změní, život bude lepší, než to hraní, na co

0: Hi, this is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, který jsme měli.

와진 별 내 우주에 넌 또 다른 세상을 만들어주는 girl 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시련

0: is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.